I'm so excited to finally share my

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?

0: ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Rádio, fajn.

Station. Hey. Fein.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

Get music on my mind. Do you want to do this?

0: to chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram.
0: YouTube.
6: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram.
0: YouTube.
1: TikTok.
3: Co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
3: Jsme fajn?

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Fajn Rádio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.
6: Fajn Rádio.

0: hit Fajn. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
1: Dneska jasno, až skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, no a jediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dneska 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Fajn. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jsme online.
3: Online.
2: Jsme na DAB+.
3: Plus.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
4: Stát plánuje rozšířit podporu bydlení, aby se dostala k více lidem v nouzi. Pomoc by nově měli získat třeba nízkopříjmové domácnosti, seniori nebo lidé se zdravotním omezením. Součástí mají být i kontaktní místa, kde poradí s hledáním bydlení. Cílem je zabránit ztrátě a hlavně řešit bytovou nouzi dřív, než vůbec vznikne. Ve finálový sedmičce letošního ročníku Playmate 2026 je zdravotní sestra, právnička nebo třeba policistka. Už dnes přitom porota rozhodne o tom, která z dívek získá vítězný titul. Mezi porotci nebude chybět ani naše moderátorka Andrá Kautská. Legendární seriál Pobřežní hlídka chystá comeback. Venku je první upoutávka, která láká na novou generaci plavčíků, akční záběry i nostalgickou atmosféru devadesátek. Tvůrci slibují modernější pojetí, ale ikonické prvky ty zůstanou.
0: Fajn.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Hey, yo, dobrý ráno. Tak pozor, dneska vůbec nevím, kde mám začít. Jsem úplně jakoby nepoužitelný dneska ráno. Co ty, Wendy?
1: Já jsem na tom úplně podobně, ale hele, momentálně mi zachraňuje video s kočičkou na Instagramu. Yeah. Dobrý.
0: Co zachrání mě? Zachrání mě to taky? Výprodej pelíšku, cena se zvýšila. Tak to nic, dobrý. No nic, každopádně. Dobrý zprávy pro vás, protože za mnou okamžik třeba Zara Larsson nebo Topic, nebo už teď Don Omar, Danza Kuduro. Danza Kuduro. Ježiš, to je fakt špatný. Tohle Morning Boost, jdeme to odpalit. Jdeme na to. Musíme to nějak rozhejbat. Morning Boost. Fajn.

0: Zara Larsony, Midnight Sun. Její kopák je vědí, jak nakopnout po ránu. 13 minut po 6 hodině. Krásné dobré ráno všem. Tohle je středeční ráno. No a dámy a pánové, platit účty se musí. Jediný důvod, proč teď jako všichni posloucháme tohle rádio, jsou peníze, jo? Jako fakt peníze. Všichni, kdo tohle posloucháme, tak buď jedeme do práce, nebo tady děláme, takže potřebujeme peníze. Dámy a pánové, jediný, kdo už tohle z toho rádio poslouchat nemusí, je jistý Čech, který do práce, jak jsem říkal, nemusí. Včera totiž vyhrál Eurojackpot. Skoro 3 miliardy korun. Jo, tak tady někdo má štěstí takhle při středě,
1: víc? No, já mám pocit, že pořád teďka někdo poslední dobou vyhrává. Jenom to furt nejsem já.
0: Jo, ty vole, kde je moje šťastná sedmička, ty jo, jako. Já jsem včera stíral los a jako byl na něm tak maximálně, že jako můžu si koupit novej.
1: Já jsem si včera vsadila na Česko, protože vyhrávali. A pak se rozhodli, že to nevyhrají.
0: Hej, tak to je zase další, jako my tady servírujeme úplně jenom jako špatný zprávy.
1: Krásné dobré ráno všem.
0: Jo, tak to jsme vám tak chtěli říct, jako tak na zlepšení rána samozřejmě. No, pojďme to brát jako sportovně. Třeba se to povede příště?
1: Mm-hmm.
0: Spíš ne. Ale důležitý je mít jako po ránu fajn náladu, jo? A to my jako snad jako nějakým způsobem dokážem. Máme tady o toho i ty písničky, které s tím jako jsou jako stotožněný, třeba Lunch Money, Louis, jeho Bills. Tak jako na probrání. Dobře poslouchejte ten text písničky, protože s tím se stotožníme.

0: James Harp, Sam Harper, Bobby Harvey. Jejich Waterfalls na fajnu. 22 minut po 6. hodině, středa velmi, velmi kritická, je to znát, sama o tom může mluvit třeba Wendy, já bych o tom mohl mluvit a mohl bych o tom mluvit hodně dlouho, ale než tak stane, budou za nás mluvit naše songy. With the MC Bishen Honey, Show Me Love, za malou okamžik na fajnu. A nebo tahle stanovinka. Tuhle písničku opravdu, opravdu zbožňu. Ne, jako, reálně, líbí se mi, Amíra. No, jako by přítel ke mně říká, furt mě přemluvá, ať s ní jdu plavat do Podolí, ale k tomu nevychází. BTSX, víš co, jak já plavu tady jako éterem kolikrát, jako ráno. Tady proplouváme.
1: Mám pocit, že ty proplouváš tak životem trošku.
0: Jo, ještě ten vyhrá ten Eurojack, potom bylo to dobrý. Tak tyhle ty jsou i nejlepší proplouvání dnešním ránem. Pak koukneme na nějaký ty random fakta. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes
1: you better. V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Fajn rádio.
5: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram.
5: YouTube.
4: TikTok.
5: Co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
4: Fine.

0: Mal Smith, jeho Nice to meet you na fajnu. 6:30 aktuální čas. Dobré ráno všem, dámy a pánové, aby jsme se i dnes při středě něco dozvěděli, jsou tady 3 random fakta. 3 random fakta. K maturitám v Saúdské Arábii dostanete zdarma zmrzlinu, čokoládu a vodu. Což oproti tomu, co dostaneme tady v Česku, je docela fajn. Tady dostaneme maximálně tak zdarma depresi, úzkost a smůlu na vybrání si té jedné otázky, kterou jsme se nestihli naučit, protože lolko prostě nepočká. Pokud se rozhodnete péct bábovku, ale nechcete dát ledvinu za vajíčka, tak jedno vajíčko při pečení dokáže nahradit 17 ml lidské krve. Zajímavý fakt, já si říkal, že posledně ta bábovka od babičky chutnala, kdybych oblizoval železnou kliku od dveří. Neptejte se, jak vím, jak chutná železná klika od dveří, to necháme na jindy. A plastové prkénko na krájení zeleniny by se mělo měnit jednou ročně. Tak minimálně tenhle fakt řekněte babičce, myslím, že ta klika bude bohatě stačit. Morning Boost.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Tak co? Lepší? Jste jako probuzenější? Wendy?
1: Jasně.
0: Jo? Wendy tady by the way teď asi 5 minut ležela na gauči, jo? Nevadí, jdem se probouzet. Becky Hill, David Guetta a jich Remember dohráli na fajnu. 6:45 za malý okamžik. No prostě to pustím. A žádnej strach. Probouzet nás budou dál tyhle songy One Republic, jejich Ain't Worried. Wendy, co se ti vybaví, když slyšíš tenhle song?
1: Momentálně ten pán, co vyhrál 3 miliardy, protože ten je fakt Ain't Worried.
0: To znám, to dneska potáhne celu. Já jsem chtěl říct, že ten... ty stíhačky, ale to je jedno.
1: Počkej, jaký stíhačky?
0: Ten film Top Gun. To je totiž ten soundtrack z toho filmu.
1: Jo.
0: Koho jsi myslela jako ze stíhaček?
1: Já radši nikoho.
0: Dobře. Hele, kromě toho... Sony Fodera, D.O.D., Poppy Back Shomp, I Think About Us. Co se ti vybaví, když myslíš na to, když jako se hraje tenhle song?
1: Já myslím na nás, samozřejmě.
0: A na ty 3 miliardy.
1: A na ty 3 miliardy, které mohly být moje. A mohly to být, jako chápeš, about us.
0: Jo. Tak dámy a pánové, myslíme na peníze klidně, ale i třeba na dobrou náladu, která tady díky těmhle songům třeba bude. Třeba, ale nic neslibuju. Tohle za chvilku. Morning Boost.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Pika, pika!
11: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
12: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Stres.
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarashar!
14: Fajn Rádio. Turn it up, turn it up.

0: One Republic in Worried. Krásné, dobré středeční ráno všem. 6 minut před 7 hodinou. A jednoduchá otázka dnešního rána. Sprchovali jste se včera večer? Wendy, sprchovala ses včera večer?
1: Ano, dokonce dvakrát.
0: Mm-hmm. Hele, a řekni mi, co jako na čem si přemýšlela v té sprše? Myslela jsi nad něčím? Neříkej, že nad naším šéfem, prosím. Já vím, že to je první věc, co tě napadlo.
1: Ne. Nech to. Hele, jako nad něčím asi jsem měla úplně prázdno. Já jsem, víš, takový, jak tu opičku, jak tak bouchám.
0: Fakt, jo.
1: Těma činelkama a točí se v té hlavě.
0: Tak to je zajímavé. Já jako vím, co myslíš, ale je to zajímavý, protože odborníci tvrdí, že sprcha je jediný místo, kde jako dokážeme se jako zastavit a jako fakt přemýšlet, že se jako prostě přehráváš svůj život nad prostě v hlavě. No, je to zajímavý, možná jen spíše to takový reminder si dneska tu sprchu fakt jako dát. Já třeba doufám, že pro dobro jako všech lidí se tahle informace dostane i k lidem, s kterými nás třeba čeká dneska jízda v MHDčku. Zvlášť ve vedru, který nás dneska čeká. To bych chtělo fakt jako přemýšlet víc než kdy jindy. A doufám, že Libor taky bude přemýšlet. No tak jo. Tak přemýšlení zdar. My pojďme dál. Tady je Kalin Santé. A věřím, že tenhle kluk se sprchuje víc než dost, když dělá takovýhle dobrý songy. Nebo?
1: Třeba jo. Nevím.

Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi

0: nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Fajn Radio. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
4: Venku jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy oblačno, ono a ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dneska 25 až 30 stupňů Celsia.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
6: www.fineradio.cz
7: Fajn. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Seznam otevírá svého AI asistenta úplně všem uživatelům. Pomůže vám rychle hledat info, shrnovat zprávy nebo třeba porovnat produkty. Prostě místo googlování dostanete rovnou odpověď. Funguje přímo v rámci Seznamu, no a víc je hlavně zaměřený na Česko. Firma tak chce dokázat, že AI do běžného používání při každodenním surfování na internetu prostě umí taky. Ve Švýcarsku některá kina testují obrazovky přímo na toaletách, takže lidi údajně nepřijdou ani o minutu filmu během jejich quick breaku. Virální videa z kin ukazují malé displeje po celém prostoru kina, kde běží hlavně reklamy, někdy i samotný film. Kino zážitek tak dostává úplně, ale úplně nový rozměr. Doslova kůl všude, kam se podíváte, tam něco zahlídnete. Na golfovém hřišti ve Francii čistili místní rybníček a potápěči tam nalezli víc než 10 000 golfových míčků. Ve vodě se hromadili celý roky a některý už byli úplně zničený. Podle organizátorů jde o běžný problém golfových areálů, protože právě vodní překážky spolknou během sezóny obrovské množství.
10: Fajn.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Dobré ráno všem, středeční ráno pokračuje, ano, někteří se divíme, jak může ráno pokračovat, když pro některý z nás ani nezačalo pomalu. Každopádně všem dneska držíme palce, ať se prostě poštěstí nějaká taková jako věc, která vám udělá radost. Třeba, nevím, že dostanete jedničku ve škole, nebo třeba vám napíše šéf, že dneska nepřijde do práce. Dámy a pánové, před náma v playlistu teď třeba Ray Dalton, Calvin Harris nebo Dua Lipa. No a držíme palce. A já držím palce hlavně Wendy, protože vypadá, že každou chvilkou usne. Tak to jdeme napravit.
1: To tak není.
0: Jdeme na to.

0: Portugal Dominion jejich Glide ve která dohrála 11 minutek po 7 tady na Fajnu.
1: A pokud jste fanoušek fotbalu, tak nejste dostatečný fanoušek fotbalu podle jednoho týpka z Anglie, protože jistý muž v Anglii se rozhodl prodat svůj dům, aby se dostal na blížící se mistrovství světa ve fotbale. Jo, tak jako každý má své jako preference. Proč ne? Jako takhle, vidět nejspíš Messiho na jeho poslední mistrovství, kdo by pak neprodal dům. Pojďme se ale zamyslet nad tím, jestli je něco, kvůli čemu bychom my byli schopni prodat svůj bejvák, svůj barák, svůj... Co to je? Slyšíš to taky? To je jedno. Neřešte. No, může být úplně cokoliv, ať už třeba, nevím, nemusíme to stahovat jenom na hmotné věci, může to být právě třeba zážitek, jako tenhle týpek. Takže Wendy... My jsme se s Wendy shodli na tom, že aby jsme prodali svůj bejvák, že bychom si rádi koupili bejvák. No, ale ještě určitě něco jiného, Wendy, co to máš?
0: Já bych klidně prodala svůj bejvák za ceny skiny do CSK.
1: Dámy a pánové, to jsou když tak takový jako prostě jako obrázky v jedné hře, že prostě máte třeba pistoli a na té pistoli máte třeba místo jako, že není jenom černá, ale máte tam třeba dva proužky. Jo, a je to hrozně drahý.
0: Je to tak.
1: No tak dobrý, to jako ty naprosto chápu.
0: Ale je to investice.
1: Je to investice, ano. Wendy tady radí s financem, pozor. Neposlouchejte jí. Přemýšlím jako nad čím já. Já bych prodal svůj bejvák, abych mohl zažít třeba s naším hudebním manažerem hezkou večeři.
0: OK.
1: No a co vy? 7, 2, 4, 6, 3, 4, tak jenom OK.
0: Já jako ladím, já si myslím, že by byl rád, no. Já si myslím, že bys mu měl napsat.
1: Hele, dámy a pánové, 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, za co byste byli schopni vy prodat svůj dům, svůj barák, svůj garzonku? Pojďte dát vidět, zajímá nás to. Do té doby Ray, Where is my husband, a víme, za co by to určitě utratila Ray, aby našla toho husbanda. Morning Boost.

0: Alok, Beberek, Šajich, Deep in Your Love na Fajnu, 19 minut po 7 hodině. Před malou chvilkou jsme si tady řekli, že jistý týpek z Anglie prodal svůj byt, svůj barák, aby se dostal na mistrovství světa ve fotbale. No, my jsme se ptali, za co bychom byli ochotní my prodat třeba svůj barák. Wendy řekla, že za skiny do CSka, já že za romantický večer s naším hudebním manažerem. A pojďme se podívat na to, co píšete vy. Za co byste byli vy ochotní prodat svůj barák? Máme tady zprávu třeba Stray Kids koncert, prostě konzíček. A proč ne, víš co, každý má, jako, já bych třeba šel na Sabrinu Carpenter.
1: No tak to chápu.
0: Bych nějaký prodal svůj barák.
1: Je mi to jasný.
0: Rozhodně bych vyměnila byt či barák, kdyby to znamenalo, že uvidím Verstappena vyhrát 5. titul.
1: OK.
0: Já bych to třeba vyměnil za to, kdybych nemusel vidět Charlesa Leclerca pořád brečet ve Ferrari. To by bylo fajn. Svůj bejvák bych určitě byl ochotnej prodat za místo ve Formuli 1, myšleno, že bych jako závodil.
1: Jakož za ty peníze potom, když závodíš, tak vlastně si koupíš další.
0: To je taková jenom menší investice. Ahoj, kdybych nějaký barák měl, prodal bych ho klidně jen, aby všichni byli zdraví a nebyly války.
1: No, to je hezký.
0: To je, v podstatě to jako taky převyšuje cenu toho baráku, že jo? Takže ve výsledku je to maličkost, co by jako se pro to dalo udělat. Je to dobrý. Děkujem za zprávu. Barák bych prodal jen, abych konečně zabil jednoho bose v Elden Ringu. Ahoj, prodám svůj bejvák za skiny do Valorantu, takže Wendy, rozumím, Luky. Díky, Luky.
1: Valorant má skiny. Jo, má skiny.
0: Jo, má. Dámy a pánové, pokud si říkáte, že jste si dneska naladili nějaký jako okultní rádio a tady jako, že tady živě čarujeme a říkáme nějaký zaklínadla, tak nebojte. Ne, pouze se jedná o pojmy z různých her. Tak, to bychom měli. Prosím, neberte si žádný tady ty investiční rady od nás. Stačí jenom, když budete poslouchat náš playlist. Za malý okamžik třeba Rugel nebo Harry Styles.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn. Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
2: Fajn Radio. Fajn.
11: Sleduj nás na TikToku.

0: Z Kanye West na Fajnu, 7 hodin 36 minut, krásné dobré ráno všem. Pojďme si teďkon říct a pojďme si poslechnout, jak natáčí své videoklipy Taylor Swift. Velká zpráva, kvůli které budem celá rodina v háji a pes bude odmítat jíst. Ale jsme rádio, máme rádi hudební novinky, takže jak natáčí své videoklipy Taylor Swift? Pouštím zvukovou ukázku za 3, 2, 1. Jo.
1: To všechno?
0: Takhle.
1: Aha.
0: Jo, je to tak, Taylor Swift natáčí videoklipy úplně potichu. Ani playback nic, jen otvírá prostě pusu do ticha. A doufá, že se s tím pak v postprodukci nějak jako poperou. Bojí se, že by její hudba by se mohla líknout.
1: Jo, z tohohle toho důvodu.
0: Ano.
1: OK. Takže to nemá ani ona jako ve sluchátkách?
0: Ne. Prostě jenom je kamera a ona.
1: To zní zajímavě, no, když lidi neslyšejí, co děláš momentálně.
0: No tak takhle. Takhle přesně otvírá jenom pusu. Někdo by řekl, že konečně se to dá poslouchat. Někdo zase, že ani Epstein files nebo UFO files nejsou tak tajný. My víme, že zní docela dobře. A zvlášť, když je to remix. Tak hezký ráno, tady je Taylor Swift.

0: Takhle zní středeční ráno, 2 minuty před 7:45, Felix Shenji, Heart Take Pride. Středeční ráno za malý okamžik bude znít následovně. Za malý okamžik Sombra, jeho Back to Friends. Píseň, kterou si teď zpívá Dominik Ferry, protože ho včera pustili podmíněně z vězení. Teda pokud mu nějaký kamarádi zbyli, že jo. Ten čas letí, Vendy, co? 2 roky uplynuly jako voda a my nic nestihli za tu dobu. Každopádně, kromě tohodle, tak třeba ještě Bench & Boone. Jo, sorry, I'm here for someone else. Neboli, promiň, jsem tady pro někoho jiného. To je možná, co uslyší Dominik od svého kamaráda potom, co mu zavolá. Ale my to uslyšíme za malý okamžik tady na Fajnu. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Fajn Rádio.

0: Benson Boonio, sorry, I'm here for someone else. Na fajnu 8 minut před 8 hodinou, dámy a pánové, soutěž Ultimátní streamer v plném proudu. Soutěž, kdy se v rámci Red Bullu koná klání českých streamerů o to, kdo je ultimátní streamer. Kdo prostě vysílá na počítači pro hodně lidí. Kdo je v tom jako dobrý. Za 2 dny se uzavírá online část, kdy se pak už jen hrstka finalistů přesune do Vodafone Playzone Areny, kde 31. proběhne velkolepé finále o to, kdo dokáže nejlíp hrát hry na počítači a zároveň vybejtit tu nejlepší reakci. My se pojďme podívat, jak to zatím vypadá.
1: Ze 40 streamerů se bude vybírat 6 těch nejlepších, kteří si to potom spolu samozřejmě toho 31. rozdaj. No a úplně první stále vede Sora FPS.
0: Ano.
1: Což je teda jako koukám. Pak je tam Domovník, Mikeses, Kapesník, Nios, na se takhle čte, a Enric Vol.
0: Dámy a pánové, zase tady nečarujeme, žádný okultní prostě rádio se nekoná, jsou to názvy českých streamerů. Dobře, tak to je zatím leaderboard.
1: Mm-hmm.
0: Ale my bychom ještě rádi udělali za nás, jakože za Fajn Rádio, cenu za nejepičtější moment týdne. Takže, velký napětí. Tuto cenu za nejvíc epický moment týdne dostává Kapesník 69. Víte proč? Protože Kapesník si doma dělal pizzu. Ne tak jako normálním způsobem, jak
1: tak
0: jsme zvyklí.
1: Tak trošku v kapse, no, to měl.
0: Tak trošku jako, jak to vlastně, jak to udělal?
1: Zabalil pizzu mraženou, myslím, že byla mražená, do alobalu.
0: Super.
1: No a ten alobal zapálil.
0: A málem podpálil svůj kryp.
1: A málem podpálil svůj barák.
0: Tak gratulujeme. Jo, pustíme ještě airhorn. No a vy to čekujte. Uvidíme, kdo vyhraje. Jsme zvědaví. My jedeme dál. Kato, John, Turn the Lights Off.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Fajn rádio.
5: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn rádio.
6: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
4: Fajn. Fajn. Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
7: Na pražském Petříně poprvé vyjeli nové vozy lanovky. Zatím ale jenom v testovacím režimu. Zkouší se hlavně brzdy a bezpečnosti.

0: Designérka popsala dojemný moment, kdy nový vozy nadchly kolem jdoucí děti dokonce i při zkušební jízdě. Na Táborsku naletěla žena podvodníkovi, který se vydával za Johnnyho Deppa a lákal peníze na falešnou charitativní akci pro nemocnici v Táboře. Policie varuje před podobnými internetovými podvody a ve skutečnosti, ale pozor, Johnny Depp do Česka míří, a to už 6. září, kdy vystoupí Fraze se svojí kapelou. Stále více teenagerů mění chytrý telefony za klasický vyklápěcí mobily. Důvodem je snaha trávit méně času na sociálních sítích a celkově omezit veškeré notifikace. Fajn.
1: Pozor si dejte v Jihlavě v ulici Znojemská, tady se srazili dva osobáky, probíhejte s lehkým zdržením. Velký špatný taky v Brně, jak jinak v ulici Lány, tady bohužel narazil nákladní automobil do stromu, neprůjezdný jeden jízdní pruh, probíhají zde odklízecí práce taky, počítejte s lehkým zdržením. A nehodu dál hlásíte v Praze v ulici Zenklova, tady se srazil osobně automobil s motorkou a na místo jedou jak záchranné složky, tak policie České republiky. Jezdíte opatrně, tolik dopravě, teď už Morning Bus na Fajnu.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Tak jak lidi, jak to jde? Wendy, jak to jde u tebe?
1: Je to bomba.
0: Je to bomba. Ježko, tak to rád slyším. 8 hodin 2 minuty. K tomu pokračuje Morning Bush na Fajnu. Naše poslední společná hodina pro dnešní ráno. Samozřejmě bude úplně bombový. Pink Panthers, taky Zara Larsson. Tame Impala, Jenny, nebo už teďkon Fastboy, Clock, Clock, Born Again. Hezkou středu, jdeme na to.

0: Tame Impala, Jenny, jejich Drákula na fajnu. Dobré ráno všem, 12 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, konečně jsme se dočkali. Konečně. Jistý fast foodový řetězec. Řetězec, díky kterému jsme pak mnozí mohli scrollovat TikTok dlouho na záchodě, konečně vydal vyjádření ohledně jejich kvality potravin a jejich servírování prošlých jako produktů. Ujistili nás, že teď už je všechno v pohodě, že to všechno jako zkontrolovali, že je to dobrý, že zamakali na nějakým novým systému a že kdyby cokoliv, tak jim to máme jako klidně říct přímo na pobočce. No, na mě to tak trošku působí, jako kdyby třeba ten jeden kamarád, co ti prostě udělal něco s tvojí holkou, co si zaštípal s tvojí holkou, tak tě přemlouvala o tom, že to je vlastně v pohodě. že se zas tak nestalo. Jo, jak dlouhá doba to je, co jako tady ta kauza proletěla Českou republikou? Víme to?
1: No, hele, bude to minimálně půl roku.
0: Půl roku.
1: Si myslím.
0: Půl roku.
1: Tak já možná i díl.
0: No, já mám takový pocit, že tohle vyjádření je taky tak trošku po expiraci.
1: Nebylo to čerstvý.

0: hodině songy na fajnu Zemlej okamžik budou zní následovně. Gufrau, Marie April, jejich Nezvládám. Song, s kterým se mnozí stotožníme. Za malý okamžik. Je to dobrý, mně se to líbí, já to mám rád. Kromě toho taky třeba Hurts a Purple Disco Machine. A jejich Wonderful Life. Takhle bude znít playlist na fajnu za malou chvilku. Tak hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Fajn Radio.
18: Fajn Radio.

0: Edison Ray, její Diet Pepsi na fajnu, 9:30 aktuální čas. Dobré ráno všem, dámy a pánové. Vyšel seznam těch nejnebezpečnějších prací na světě a my se na ten seznam pojďme teďkon podívat. Třeba se tam mezi těma všema věcma objeví i vaše práce. Takže první velmi nebezpečná práce je údajně pokrývač střech.
1: Tak to dává smysl.
0: Jakoby. Ono možná tady je hodně věcí, jako co děláš ve vzduchu. To je třeba stavební dělník.
1: Mm-hmm.
0: Další docela nebezpečný. Mytí oken ve vzduchu.
1: Jasně.
0: Pracovník na elektrickém vedení.
1: Mm.
0: To je ještě ve vzduchu, ještě tě může sejmout elektrika, to je jako double combo.
1: No.
0: Pozor, teď nejdeme do vzduchu, ale jdeme dolů, tady je horník. Tak buď ve vzduchu nebo dole, záleží. Železář. A.k.a. pracovník na ocelových konstrukcí, takže ve vzduchu.
1: No, buď horňák nebo dolňák, no.
0: Pozor, hasič.
1: Mm-hmm.
0: To je taky buď
1: hor... Ale oni jdou i dolů.
0: Horňák, hořák nebo dolňák.
1: Hořák.
0: Pozor, komerční rybář. Tady se přesouváme jakoby na hladinu.
1: To už jdeme pod vodu, ne?
0: A teď tady zůstaneme nohama na zemi, dřevorubec.
1: Neleze taky po stromech.
0: Jo.
1: Ne, ale jako všechno to dává jako smysl, no.
0: Jo, jako já bych jenom, nebo máš ještě třeba něco, co bys tam jako doplnila?
1: Já si myslím, že dělat i řidiče autobusu je docela jako náročná práce.
0: No.
1: No to ale psychicky.
0: Psychicky. Já bych ještě chtěl říct, že třeba takovej, že když seš, já nevím, jak se přesně tomu říká, ale když jako stříháš psy a stříháš jim jakoby ty nechty a drápky.
1: No, víš, jsou nějaký prostě psí salony.
0: No, psí salon, když děláš psím salonu, mm-hmm. Tak to může být jaký nebezpečný. Konec konců, každá práce je velmi nebezpečná, zvlášť když v kanclu dojde třeba kafe, anebo po vás šéf jako chce, abyste z lásky k firmě protáhli vaši 12-hodinovou směnu.
1: Mm-hmm.
0: Tak dámy a pánové, hodně sil dneska, zvlášť při středě, bude se to hodit. Tady je Leony, její Don't Worry. Morning Boost.

0: Marshmallow Kelly, jejich Numb na Fajnu. 6 minut před 8:45, to je aktuální čas. Dámy a pánové, musíme si promluvit.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
2: Fajn. Já bych chtěla říct, že to zase tak velká zábava nebyla včera, protože jsem si vsadila 50 korun.
0: Wow.
2: Když to vyhrávali a pak mi to kluci takhle jako...
0: Lendy přišla o celý mění. No, jak tak asi tušíte, včera to úplně nedopadlo proti Kanadě. Vypadalo to velmi nadějně, už jsme si někteří mysleli, že dnes ráno posnídáme lívance s javorovým syrupem na počest českým hokejistům, ale nakonec teda ne. Kanada zvrátila průběh zápasu ve svůj prospěch. Konec zápasu skončil výsledkem 3-2 pro Kanadu. To znamená, že čtvrtfinále si jako zahrajeme. Zahrajeme si ho ale proti Finsku. Již zítra v 16:20. Takhle. Já jsem schválně koukal na naší jako bilanci společných zápasů s Finskem za poslední 3 roky.
2: No.
0: Jaj, tak teď jsem to ztratil. Ne, dobrý, mám to. Pozor, jo. 3. června 2021. Česko, Finsko, 0-1. Pro Finsko samozřejmě.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: 24. května 2022. Česko, Finsko, 0-3. Pro Finsko, jo. 10. května 2024, Česko, Finsko, 1-0 pro nás.
2: OK.
0: Bazor, naděje tam je.
2: Takže je tam nějaký procento.
0: Takže zítra v 16:20, buďte u toho, fanděte, až prostě do příštího roku můžeme říct, že jsme vyhráli 2 zápasy ze 3. Jestli počítám správně. Dobrý, tak zítra 16:20, buďte u toho.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás!
12: Gól! Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
13: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
12: Když fandění, tak Mironet!
13: Klikni dvakrát!
14: Fajn rádio.
15: Here we go!
16: Fajn.

0: Ed Sheeran, jeho Bad Habits na Fajnu, 9 minut před 9 hodinou, jaký to krásný čas. Dámy a pánové, tohle to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešní den u konce. Řekli jsme si toho dneska spousta. Řekli jsme si, že jistý fast food podal prohlášení ohledně jejich masa po expiraci. Celkem po expiraci. Taky, že zítra budeme hrát proti Finům. Hokej. Taky. Nevím. Už nevím.
1: Ale nech to být do středa, to je vždycky kritický den.
0: Tak dámy a pánové, držíme palce, abyste přežili i vy kritickou středu. Za malý okamžik už kritická Aja, její kritický music boost. A my tady budeme skritizovaný zase zítra. Tak se mějte.
1: Mějte se krásně. Čau.
0: Čekíš.
2: Muchas gracias, afición. Ešte para vosotros.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. All my favorite people.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje ze 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a Service Call.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Fajn Radio.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Já vám přeju krásný ráno na fajnu, máme 3 minutky po 9. hodině, no a než společně odstartujeme, dáme si s Míšou její hot news.
13: Stát plánuje rozšířit podporu bydlení, aby se dostala k více lidem v nouzi. Pomoc by nově měli získat třeba nízkopříjmové domácnosti, seniori nebo lidé se zdravotním omezením. Součástí mají být i kontaktní místa, kde poradí s hledáním bydlení. Cílem je zabránit ztrátě a hlavně řešit bytovou nouzi dřív, než vůbec vznikne. Ve finálové sedmičce letošního ročníku Playmate 2026 je zdravotní sestra, právnička nebo třeba policistka. Už dnes přitom porota rozhodne o tom, která z dívek získá vítězný titul. Mezi porotci nebude chybět ani naše moderátorka Andrá Kautská. Legendární seriál Pobřežní hlídka chystá comeback. Venku je první upoutávka, která láká na novou generaci plavčíků, akční záběry i nostalgickou atmosféru devadesátek. Tvůrci slibují modernější pojetí, ale ikonické prvky ty zůstanou.
14: Fajn. Opatrně v Praze bouralo se, a to v ulici Třídy 1, jsou tady dvě havarovaná vozidla, tak opatrně, stejně jako D4 15. kilák, trasa Strakonice Praha, tady se zdržíte, je tady porouchané osobní vozidlo. No a v ulici Husova Liberec hlásí, prosím vás, kluskou vozovku, probíhají tady už odklízející práce, takže se tady zdržíte, možná trošku popojedete, tak opatrně.
15: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

Já vám přeju krásný start dnešního středečního dopoledne za mikrofonem Andrea. Prosím vás, hned na startu si musíme říct jedno velké varování. Existuje takový krém, většinou má takovou hustou strukturu, má bílou barvu, říká se mu opalovací. Nejlepší je 50+, jo? Já, co jsem dneska ráno v té tramvaji viděla, to bylo šílený. Vy jste se všichni stihli jako nějak spálit, ne? A není náhoda, vy víte, že já nevěřím na náhody, že dneska je den opalovacího krému. Ano, i opalovák má svůj vlastní den. Tak ho pojďme třeba pokřtít a oslavit tím, že ho použijem. No, dneska 30 stupňů, ale bude to potřeba. Startuje nám Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd. Music Boost, Gimme 5. Fajn. A startuje ho Rosalyn, její snap. Tak hezký dopad.

0: Uzavíráme dnešní Gimme 5 5 songů na dnešní dopolední rozjezd, a to Robin Schulz, Cyril Samartin, poslední song. Samozřejmě ne dneška, jo, ale prostě jenom ten pátý song, který dopoledne máme. Já vám přeju krásný středeční den, máme dnešní Music Boost, ve kterém je nutno si říct, že je důležitý používat opalovací krémy. Já už jsem to tady na úvod tak jakoby nastínila a ráda bych, abyste to opravdu dodržovali, protože na internetu se tak trošku šíří konspirační teorie, že SPF faktor způsobuje jakoby závažný onemocnění, jo? Taky ty onemocnění, které se všichni bojíme. Tak prosím vás, ne, ono je to naopak. Když se spálíte, tak máte jakoby dispozici k tomu onemocnění, jo? Tak jenom nevěřte tomu, co je na TikTok, věřte tomu, co říkají v lékárně. SPF, ideálně faktor 50. Jo, a jestli už je trošku pozdě, jste trošku červený, tak takový můj malej tip je bílej řecký jogurt. Vážně, chladí, a když se tím pomažete, tak to prostě pomůže. Teď tady kolegyně moderátorka Wendy úplně kulí v oči, no ale jo, ale Wendy, prostě bílej řecký jogurt, pomažíš se tím a stačí to.
1: Ale ono je to drahý, ten jako jogurt.
0: No ale furt je levnější, než ty opalovací. Za chvilku kamarád, jeho Be Mine. A taky Bruno Mars, jeho I Just Might. Tak tohle budou následující songy v Eteru Fine Radio. Vy si kupte buď bílej řecký jogurt nebo opalovák a laďte fajn.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

0: Vždycky fresh. Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulu

0: 33. Na zápaste sme? Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Fajn Radio.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
3: Fine.

Dáváte si dnešní středeční Music Box, dáváte všeho s fajnem. No a my si pojďme říct, že je horko. Ano, teď je každý den horko, všichni to víme, ale já si myslím, že jsme to věděli už dřív, že bude horko, ne? Protože v Česku prý oficiálně začala každoroční letní tradice, nejsou to jo, zatím festivaly, prosím vás, je to závod o poslední ventilátor v obchodě. To znamená, že Češi začali za poslední týden kupovat větráky, ventilát, všechno možné, prostě, co nás jakým způsobem jako ochlazuje. Ale já si říkám, proč teď? Proč to kupovat, když už to horko je? Proč jsme to během roku nemohli prostě nakoupit? Proč čekáme vždycky jakoby na tu krizi, abychom mohli zasáhnout? To je trošku divný, no. Takže bych chtěla jenom říct, že obchody hlásí SOS stavy, že těch věcí je tam už málo. Takže musíme počkat, až se zase naskladní všichni, jo. Taky je takový menší doporučení, kdybyste to náhodou nevěděli, ty všichni polihávají trošku s angínou, včetně našeho šéfiska. Ideální rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou je prosím vás maximálně 5 stupňů. To znamená, jestli je venku 32, vy nemůžete mít prostě klimatizaci nastavenou na 18 stupňů. Prostě nemůžete. To zdraví to nedá. To znamená, Češi vykoupili ventilátory, ale možná budou teď vykupovat i antibiotika. Tohle je fajn. Fajn.

0: Midnight Sun, tohle je Zara Larsson a dnešní středeční dopoledne na Fajnu. No a dneska v Praze nás čeká velké finále. Dneska velký finále, hledáme Playmate 2026. Playboy každoročně hledá takovou svoji modelku, která bude tu danou zem reprezentovat. My dneska zjistíme, která z dívek vyhraje letošní ročník pro Českou republiku. Já se přiznám, že tam dneska budu, protože jsem v porotě. A vy u toho můžete být taky. A to prostřednictvím třeba našich socek. To znamená, sledujte Fajn Radio, budeme vám tam sázet všechny momenty z dnešního večera. A taky sledujte třeba Playboy Czech Republic na Instagramu. Určitě vám tam díky tomu nic neunikne. Bude to hezký večer, elegantní, trochu sexy. Všichni tam budeme určitě hezky namalovaný, takže si to prostě dejte, protože vidět namalovanou Ondrou to stojí za to. Takže dnešní Playmate 2026. Zítra už si teda společně oznámíme jméno, ale vy se dneska večer dívejte, jak ty dívky budou vypadat.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Unomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
15: Fajn Radio.

Šabuzi, taky Mal Smith. Jejich Blink Twice. My jsme tohle první hodinku v Music Boostu hodně věnovali tomu horku venku, jo? Dáme si ještě jedno menší info, ať v tom máme takové jako, jo, ať to máme jako kompletní balíček. To, že existuje opalovací krém, víme. To, že na spáleniny pomáhá bílý jogurt, víme taky. To, že Češi za poslední týden vykoupili všechny větráky, jasně, to jsme si taky řekli. Co jsme si ještě neřekli, je prosím vás otvírání oken doma. Okna se neotevírají, když je venku takovýhle pařák, jinak se tento teplo prostě nanesete dovnitř, je to zcela logický, ale i přesto to většina populace dělá špatně. Otevíráme okno jenom pozdě večer a brzo ráno, do té doby, když jdete do práce, tak to zavřete, ideálně zatáhněte a jděte do práce. Pak se vrátíte, bude tam stejně pařák, ale nebudete jak ve skleníku, jo? Takže není zač a jdeme na poslední song, Ty lehoďky.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Fajn Radio.
7: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
8: www.fajnradio.cz
9: Fajn. Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Dáváte si Music Bus na Fajnu 4 minutky po 10. Než spolu odstartujeme další hodinu, dáme si Míšu.
12: Seznam otevírá svého AI asistenta úplně všem uživatelům. Pomůže vám rychle hledat info, shrnovat zprávy nebo třeba porovnat produkty. Prostě místo googlování dostanete rovnou odpověď. Funguje přímo v rámci Seznamu, no a víc je hlavně zaměřený na Česko. Firma tak chce dokázat, že AI do běžného používání při každodenním surfování na internetu prostě umí taky. Ve Švýcarsku některá kina testují obrazovky přímo na toaletách, takže lidi údajně nepřijdou ani o minutu filmu během jejich quick breaku. Virální videa z kin ukazují malé displeje po celém prostoru kina, kde běží hlavně reklamy, někdy i samotný film. Kino zážitek tak dostává úplně, ale úplně nový rozměr. Doslova ku všude, kam se podíváte, tam něco zahlídnete. Na golfovém hřišti ve Francii čistili místní rybníček a potápěči tam nalezli víc než 10 000 golfových míčků. Ve vodě se hromadili celý roky a některý už byli úplně zničený. Podle organizátorů jde o běžný problém golfových areálů, protože právě vodní překážky spolknou během sezóny obrovské množství.
13: Fajn.
11: No a opatrně i dneska na silnici. Hlášená nehoda v obci Plumov, okres Prostějov, tady v ulici Hlavní náměstí se bohužel bouralo. Vyhněte se taky ulici třídy maršála Malinovského v Uherském Hradišti, i tady nehoda dvou osobáků. Liberec hlásí nehodu závadu na křižovatce v ulici náměstí Šaldovo, takže pozor, opatrně a nikam nechvátat.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
9: Music Boost.
15: Music Boost.
16: Music Boost.
9: Andrea Kautz. 5,
17: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2,
9: 1. Fine.
11: Hele, teď vážně, máte taky pocit, že čím víc je jako větší horko, tím horší jako lidi jsme? Že se nám prostě asi jako převařuje mozek a všechno nám jako déle trvá, nebo máme se vším problém, nebo že prostě jsme takový jiný, zapomínáme, děláme chyby v té práci. Podle mě je to tím horkem. Já musím okamžitě vyhledat nějakou studii, která tohle potvrzuje, protože mám pocit, že horko má na náš mozek jakoby mega vliv. Možná jsem jediná, možná ne, když tak mi dejte vědět. 724634634. Převařuje se vám taky mozek?
9: Music Boost.
11: Tohle už Kelly, Sofian, jejich pistácie. Pro naše mozky, pro naši středu.

Weekend Girls, tohle zpívá Harry Star, zpívá to u nás na Fine Radio, zpívá to přesně ve čtvrt na jedenáct. A kdyby byl Harry tady s náma, tady v Česku venku, tak by se mu možná taky uvařil mozek. Já jsem říkala, že mě tak jako napadá, jestli na nás to horko má vliv, jestli jako je možný, že se nám jako ten mozek vaří a my jsme pak takový divný, protivný, zpomalený, děláme v práci zbytečné chyby a tak dále a tak dále. Tak jsem si zjistila, že je to pravda. Velký horko prej opravdu může jako ovlivnit naše chování a hlavně naší psychiku. Je to ty vysoké teploty prej zatěžují to tělo i nervový systém, to je to důležitý, ten nervový systém, to znamená, můžeme mít úzkost, cítit se zmatený, být emotivní, být unavený, agresivní, hůř se nám soustředí, děláme chyby v práci, člověk je podrážděnější, hůř se nám spí. Těch jakoby negativních záležitostí ohledně toho horka je tam hodně. To znamená, jestli máte pocit, že vaše kolegyně je poslední dobou nějaká jako divná, podrážděná, že se jí v životě asi něco děje. Ne, nic se neděje. Je jenom horko, lidi. Tak si to pojďme uvědomit.

0: could break my heart. Break my heart, tohle tady zpívala Dua Lipa v dnešním Music Bus na Fajnu, no a za chvilku. To tady pořádně rozjedeme. Horko, nehorko, pořádně se zapotíme. Rihanna i Breaking Dishes. A kdo nás taky nepřestává bavit, je Sombro, jeho 12-12. Song o tom, že neustále na někoho musíte myslet. A taky nás čeká samozřejmě Lubrika, tak si na ní počkejte.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon rádio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglif Day.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
2: Fajn rádio.
12: Next Generation. Show od mladých.
2: Pro mladé.
12: Pondělí až čtvrtek od 8 večer.

Dylan, hello, tohle je Youngblood na fajnu. Dali jsme si ho dneska při středečním dopolední. No a já se ptám, kdybychom všichni znovu maturovali, co bychom chtěli jinak? Saúdská Arábie nám totiž jde takovým příkladem k tomu, jak maturity udělat takovým hezčím místem. Dávají tam studentům vlastně občerstvení, dávají jim tam různý nealkoholické drinky, sendviče, čokoládu, dokonce i točenou zmrzlinu. To znamená, než jdete na ústní zkoušku z maturity, tak si můžete dát prostě zmrzlinu a celkově se snaží to prostředí udělat takovým jako, ne že by ty studenty rozmazlovali, ale prostě udělat si to tak trošku jako zábavnější formou. A já si úplně, když si vzpomenu na tu moji maturitu, jak tam opravdu jenom sedíte, klepete se, nic víc tam vlastně není, není tam ani kafe, ani voda, nic, prostě úplně na sucho se tam prostě nervujete a vlastně ty maturity nejsou úplně jako hezkým prostředím. Tak si říkám, že bychom možná se mohli nechat inspirovat tou Arábií a udělat si to prostě jinak. Co byste tam chtěli vy? Mě by tam možná nevadily i nějaký zábavný prvky. Jo, kdyby tam třeba chodil nějaký clown a říkal nějaký prostě dobrý joky, tak to by vás trošku taky mohlo odrazit z té krutý reality. Tak 724634634. Kdybychom mohli, což nemůžeme, ale kdybychom mohli letošním maturantům něco, cokoliv změnit u maturit, co by to bylo? Music.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Pika, pika!
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
7: Fajn.
2: Rádio.
8: Instagram.
2: YouTube.
8: TikTok.
2: Co je zrovna teď in.
7: Fajn.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Rádio.
7: CZ.
9: Are you ready?
10: It's Bruno Mars.
11: I'm Lily Bean.
12: It's Sabrina Carpenter.
13: Music. Fine.

0: Lil Nas X, jeho Star Walking, dohrává na Fajnu 5 minutek před 11. No a jak zpříjemnit maturantům to děsivý čekání, až na ně přijde řada? No jak? Saudská Arábie dává zmrzlinu všem studentům, když čekají na té chodbě, na té děsivé chodbě, než půjdou vlastně prezentovat to, co umí, nebo spíš neumí. No a já jsem se ptala vás, co bychom vlastně my, kdybychom ještě zpětně mohli změnit na té naší maturitě, co bychom jako chtěli jinak. Píšete tady třeba pohodlný židle. Já si říkám, co třeba ta masážní židle. Mimochodem to taky jeden posluchač napsal, že by si představoval třeba masáž nohou. Že kdyby tam prostě byly zaplacený nějaký maséři, kteří by masírovali těm studentům nohy. Nebo třeba obličej antistresový. Jo? To si myslím, že je taky dobrý nápad. Samozřejmě máme tady taky větrání. Napsala nám jedna posluchačka Lucka, že tenkrát bylo fakt nesnesitelně zadejcháno. Takže ano, větrání, voda pro studenty, kafe, kafe, kafe, tady někdo píše. Ano, kafe, to je základ prostě správný maturity. Taky píšete, že to občerstvení byste tenkrát uvítali. No a já si myslím, že bychom možná to měli změnit. Možná se to jednou změní, že ty maturity budou sice pořád trošku jako děsivý a psychicky náročný, ale to prostředí může být takový hezčí. Hele, kafíčko, masáž, nožičky. No, to si úplně zopakujete ty otázky raz, dva. Fajn.
1: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně ji dostaneš. Music Boost s Andrem.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
7: Fajn. Fajn. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
9: Druhá minuta po 11. hodině a opět jsou tu zprávy s Míšou.
10: Na pražském Petříně poprvé vyjeli nové vozy lanovky. Zatím ale jenom v testovacím režimu. Zkouší se hlavně brzdy a bezpečnost. Než začne provoz pro opravdový cestující. Každý z 11 operátorů musí mít před soustředěním odjeto 240 hodin výcviku. Designérka popsala dojemný moment, kdy nový vozy nadchly kolem jdoucí děti dokonce i při zkušební jízdě. Na Táborsku naletěla žena podvodníkovi, který se vydával za Johnnyho Deppa a lákal peníze na falešnou charitativní akci pro nemocnici v Táboře. Policie varuje před podobnými internetovými podvody a ve skutečnosti, ale pozor, Johnny Depp do Česka míří a to už 6. září, kdy vystoupí Fraze se svojí kapelou. Stále více teenagerů mění chytrý telefony za klasický vyklápěcí mobily. Důvodem je snaha trávit méně času na sociálních sítích a celkově omezit veškeré notifikace.
7: Fajn.
9: Pražský okruh, 5. kilometr, trasa Modletice Ružině, je tady poruchaný osobák, tak opatrně, tady se zdržíte, neprůjezdná zpevněná krajnice. V Praze ulici Sibeliova je hlášena nehoda dvou havarovaných vozidel. No a kde se určitě zdržíte, pokud možno se tomu i vyhněte, je silnice v obci Pečín, okres Rychnov nad Kněžnou. Probíhá tady kivadlová doprava, v provozu je tady odstavený celý autobus, tak pomalu, opatrně a nikam nechvátat.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Music Boost.

0: už jste na TikToku nebo Instagramu viděli ty kompotované jahody?
1: Ne.
0: Taky pravděpodobně brzo uvidíte úplně všude další trend, který je mega divný, ale který si prostě musíme představit. Jo, o tom třeba bude poslední společná hodinka v Music Boostu. Music Boost. Teď už ale Kid Laroi, taky Justin Bieber a jejich Stay. Tak hezký dopoledne.

0: Rádeme to taky Kality Cholajnou. Středeční dopoledne s Fajnem.
1: No a už zítra se u nás něco děje.
2: Možná právě ty budeš pro někoho ta správná schoda. Máš to v sobě.
0: Fajn. Už zítra nás totiž čeká velká soutěžní kampaň. Máš to v sobě. Je to kampaň na podporu registru dárců kostní dřeně. My vás budeme vyzývat, abyste se samozřejmě registrovali. Je to ultra rychlá registrace, která nebolí. Prosím vás, hodně lidí si myslí, že to bolí. Ne, nebolí to. Jo? Vezmou vám kapičku krve nebo vám udělají prostě stěr z pusy pro ty největší strašpytly. Jo? Můžete tím hlavně někomu zachránit život, takže si myslím, že se to fakt extra vyplatí. No a my vám zítra na našich sockách Fajn Rádia budeme sdělovat ty podmínky toho, co po vás přesně budeme chtít. Takhle, my po vás budeme chtít tu registraci, ale co vám za to dáme? A já jako tak trošku prozradím, že ta odměna bude taková hodně specifická v tom, že ji nikde jinde nedostanete. Jenom u nás. Tak si počkejte.

0: Středeční dopoledne na Fajnu v procesu, tohle je Gracie Abrams, její That's All True. Jestli máte pocit, že vám ve vaší práci chybí nějaká autorita, nějaké vaše postavení, prosím vás, choďte oblečený v černé barvě. Podle výzkumu je tahle barva právě spojovaná s autoritou. V tomhle horku se možná usmažíte, ale budou vás všichni respektovat. Teď co je lepší, že jo? No já jsem dneska oblečená do bíla, tak žádný respekt mě asi dneska nečeká, ale co nás všichni čeká, je tenhle song za chvilku. Disco Lines, No Broke Boys. Tak hezky dopo.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj.
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberecd.cz. Swaglift Day.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
8: Fajn Radio.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme Fajn.

Naughty Boy, Sam Smith, La La La. To je song, který si dáváme 3 minutky po půl 12. na Fajnu. No tak co ty kompotované jahody už jste měli? Máme tady další TikTok trend, který je divný. Vypadá to divně a celý je to prostě mega divný. Prostě si holky začaly kupovat kompotované jahody a začaly je jíst kvůli tomu, že prý jejich pleť bude pak krásnější. Takhle, nebudeme zpochybňovat jakoby kompotované jahody. Jahody jsou zdraví, mají prostě velkou škálu vitaminů, která přispívá dobré pleti. To jo. Ale proč kompotované jahody? A to nejdivnější na tom není ta jahoda, prosím vás, jo? Ale to, že oni si ty holky prostě nastaví tu kameru, nech si ty jahody do té misky a jedí to čínskýma hůlkama. Prostě těma hůlkama to, já nevím, asi vidličky už došly, nebo nevím, pak jim to tam různě jakoby padá, cáká to všude. Každá jahoda možná chutná líp, když si ji nejdřív třikrát omylem pustíte zpátky do misky, nebo já tomu fakt nerozumím. Každopádně bude to na vás teď na sociálních sítích všude skákat. Varování. Pleť vám to nějak moc ultra nezlepší. Budete vypadat jenom pro svoje okolí divný. To znamená, pojďme se vykašlat na kompotované jahody a pojďme chodit na kosmetiku. Ha, kosmetika. No, to je věc, co?

0: Pink Panthers is taky Zara Larsonich, Stateside. Ale věc se má tak, že Music Boost už tak trošku jde do svého finále, jo. Posledních 10-15 minut společného času, to není moc. Ale není to ani málo, protože třeba zahrajeme toto. Stihneme společně třeba One Republic. Chranovej, samozřejmě nejenom tohle, taky vytvíme vší Bees, Honey, Show Me Love. Pak se budeme muset rozloučit, no. Tak ještě dva songy společně a pak s Kristýnkou, vy to dáte. Music Boost.
1: Fajn. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdu?

0: eBay. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a servis call.

A je to tady. Konec Music Boostu. Protože se nám blíží 12. hodina. Já vám děkuju za další zvládnutý společný dopoledne. Bylo to fajn, ale bylo toho dost, takže stačilo. Teď už Kristýnka dál s playlistem Fajn Rádia, asi pokračujte. Užijte si krásný zbytek dne, hlavně to počasí venku. No a zítra zase naslyšenou, zítra zase něco probereme. Připomínám opět, že dnes je den opalovacích krémů, tak by bylo fajně začít používat, protože to, co jsem opravdu ráno viděla, to nebylo dobrý, lidi, jo. Jakoby takhle se jakoby spálit hned na startu jako léta, to není dobrý. To znamená 50 faktor SPF používat na obličej úplně všude možně, jo? Ať je prostě, ať to koukáníčko na vás je trošku jiný, jo? No a zítra se těším. Zítra budu opět zase jenom vaše.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
8: Doufám, že máte po ruce opalovák, sluneční brejle a pořádně ledovej drink, protože venku je totální léto. Kalendářce tvrdí, že je teprve konec května, ale pojďme si říct, sluníčko do nás bude prát bez přestávky úplně celý den. Teploty v Praze už zase letějí k 26 stupňům, ideální čas na kraťasy, ledový kafe. No a pokud se chystáte nasednout do MHDčka, vybírejte ty klimatizované tramvaje, no a nebo si sebou berte větrák.
9: Fajn. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
8: Tři minutky po 12. a to znamená čas, abyste se zase něco dozvěděli, tentokrát s Hankou.
11: Stát plánuje rozšířit podporu bydlení, aby se dostala k více lidem v nouzi. Pomoc by nově měly získat třeba nízkopříjmové domácnosti, seniori anebo lidi se zdravotním omezením. Součástí balíčku mají být i kontaktní místa, kde vám poradí s hledáním bydlení. Ve finálové sedmičce letošního ročníku Playmate 2026 je zdravotní sestra, policistka i budoucí právnička. Už dneska přitom porota rozhodne o tom, která z dívek získá vítězný titul. No a mezi porotci nebude chybět ani naše moderátorka Andrea Kautská. Legendární seriál Pobřežní hlídka chystá comeback. Venku je první upoutávka, která láká na novou generaci plavčíků, akční záběry i nostalgickou atmosféru devadesátek. Tvůrci slibují modernější pojetí, ale ikonické prvky prý zůstanou.
8: Fajn. Pokud zrovna teď sedíte v autě, tak já doufám, že za prvé vám funguje klimatizace a za druhý, že nikam nespěcháte. Protože na silnicích zas máme tak trošku demoliční pohár, policajti nevědí, kam mají dřív skočit. V Praze v ulici Milady Horákové si dal rande autobus osobákem, takže tam až do půl druhý neprojedete, čeká vás solidní popojíždění. Na D1 směr Polsko na 270. kilometru, přesně, nevím, kde to je, ale vy to víte, se pro změnu vznělo auto, takže tam aktuálně hlásí full house všech záchranných složek. A doprava těžce stojí. No a do party se přidali ještě nehody dvou osobáků v Chebu a taky na Lounsku u obce Kozly, kde se to taky kompletně zaseklo. Takže jestli někde trčíte, pusťte si větrák, nenechte se vytočit, buďte v klidu a opatrně.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
14: Welcome to
6: to the stage.
8: Krásný středeční odpoledne, já vás vítám v našem Fine warm-upu. Se mnou s Kristý máme před sebou tři krásné hoďky, plný top playlistů, top témat, prostě si to užijeme jako vždycky. No tak pojďme na to, nebudem to vůbec zdržovat. Jimin a jeho Who, právě teď, pojďme rozjet naše společné odpoledne.
6: Go!

Jestli mi nějaký písničky dokážou dodat sebevědomí, tak jsou to písničky od Tate McRae. A tu jsme si právě dali song Just Keep Watching. Doufám, že to takhle fungovalo i na vás. A teď rychlej test. Otevřete si v hlavě svoje skříně a spočítejte, kolik máte doma černých oblečení. Jo, přicházejí muži v černém, pokud ne, ještě ne, ale pokud máte doma hodně černého oblečení, tak vám gratuluju. Normálně vám tady na dálku třesu rukama, protože podle nejnovějších psychologických průzkumů na svý okolí lidi, kteří často nosí černou, působí jako absolutní šéfové. Černá barva z vás v očích ostatních lidí dělá někoho maximálně sebevědomýho, spolehlivýho a taky prej vážnýho. V téhle studii černá totálně zvalcovala všechny ostatní barvy a vyšla jako čistý symbol úspěchu a atraktivity. Jak tomu ale musím dodat? Protože vzít si na sebe kompletní all black outfit dneska, když je venku skoro 30 stupňů, vlastně celý tenhle týden, to vyžaduje fakt šílenou dávku odvahy. Takže jo, působíte na mě sebevědomě. Já bych si to třeba nelajsla, netroufla bych si to. Chodit po městě jako dobrovolný solární panel, nevím, přijde mi to trošku hardcore. Ale pojďme si teda zrevidovat ty vaše skříně reálně. Podívejte se tak, nebo představte si, že se koukáte doma na svoje oblečení a napište mi do zpráv, jakou barvu oblečení nosíte úplně nejradši. Napište mi to na 724634634, jestli jste teda tady ta all black sekta, nebo nosíte barvičky, nebo prostě vytáhnete první tričko, který je zrovna čistý. I to se dá možná pro některý lidi počítat jako barva, to je jediný, co je čistý. Tak mi dejte vědět. A mezi tím další song, to je taky tematický, protože nás čeká Drákula a ten by se určitě oblíkal do černý. Takže Tame Impala, Genie a jejich song Drákula právě teď na Fajnu.

Ladíte fajn středeční odpoledne a tohle byl David Kushner, který ve svém songu Daylight popisuje, jak něco miluje a nenávidí zároveň. A myslím, že s tímhle se všichni teď dokážeme stotožnit, protože to venkovní počasí je k pláči a k radosti zároveň. Hlavně, když jste ve městě, že jo, známe to. Já jsem se vás ptala, v jakém oblečení nejčastěji chodíte, respektive jaká barva toho oblečení je vaše go-to. No a přišla zpráva, ahoj, já nosím jedině černou, vždy a za každého počasí, černá totiž zeštíhluje a jsem tlustej. Venku to docela jde, hlavně je dostatečná hydratace a v kanclu je klimatizace. Tak očividně věrný fanoušci černý jí zvládnou unosit i v létě, když jsou jako solární panely v pohodě. Já si radši vezmu pastelový barvy. Ale děkuju za odpovědi a za chvilku nás čekají další songy, které se do tohohle počasí perfektně hodí. Možná se u nich trošku zapotíte, ale protože vás nenechají jen tak sedět. Subfocus Elevate už za chviličku, tak si na to počkejte, tady na Fajnu. Yeah, we are fine. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
13: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
15: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.

Becky Hill, Kalantis a jejich song Run, který věřím, že vám taky dodal dobrou energii do středečního odpoledne. A okamžitě se přiznejte, jestli mě poslouchá někdo, kdo si včera vsadil Eurojackpot, tak jsem s tím. My jsme se totiž včera bavili ve vysílání, jestli jste mě poslouchali, tak to víte, protože my jsme se bavili o nejvyšších výhrách v losech. A taky jsem nadhodila téma, jak byste se zachovali, kdybyste náhodou vyhráli nějakou obrovskou částku. A já musím říct, že očividně nás vesmír asi poslouchal, asi jsme to tady společně vymanifestovali. Protože v Česku včera večer padl absolutní historický rekord v Eurojackpotu a minimálně jeden člověk díky tomu tady v Česku už teď ví, jak by odpověděl na tu moji otázku, co by dělal, kdyby vyhrál obrovský balík peněz. To je neuvěřitelný šťastlivec, vyhrál totiž šílený 2 miliardy a 900 milionů korun. To si ani nedovedem představit tu částku a nebudu lhát, trošku mě mrzí, že jsem si to nevymanifestovala tímhle tématem sama pro sebe a nemám teď ten tiket v kapse já, ale pro vás je to vlastně mega štěstí, protože kdybych ty 3 miliardy vyhrála, tak já vám řeknu, co bych udělala. Už bych tady asi nebyla, asi byste mě neslyšeli a maximálně bych vám posílala nějaký storíčko ze soukromí jachty někde v Karibiku, nebo bych tam minimálně už byla na cestě. Ale pojďme si tak jako společně zasnít, protože i to je forma manifestace, něčeho, co si přivoláváte. Tak se pojďme zamyslet. Co byste udělali, kdyby vám teď přistála zpráva, že jste vyhráli 3 miliardy korun? Jak byste reagovali? Šli byste to rovnou investovat, koupili byste letenky, nebo byste šli dát teda výpověď v práci, no anebo byste to prostě jenom šli zapít s kamarádama. Zajímá mě, jak byste reagovali. Zkuste si to představit, jo? A napište mi to na 724-634-634. Pojďme se společně trošku zasnít. A mezi tím další song. Sombra je Homewrecker právě teď na Fajnu.

0: že se nemáte prostě stresovat. Takže to je můj vzkaz pro vás dneska. A co společně řešíme je, co byste dělali, kdybyste náhodou vyhráli fakt obrovskou sumu v loterii. Kuba píše, ahoj, koupil bych si chatu ve švýcarských Alpách a auto pro sebe a přítelkyni. A zbytek bych si nechal a nikomu to neřekl, kromě rodičů. No a samozřejmě bych skončil v práci. Koukám, že to většinou všichni říkají, že bych neskončili v práci. Ale já si myslím, že bychom to dlouho nevydrželi, že bychom zase chtěli pracovat. Ale děkuju za zprávu. No a pak přišla ještě zpráva, která mě úplně odrovnala, protože mi tady někdo poslal svůj los, který včera vsadil. A ty čísla se vždycky lišily jenom o jedno od toho čísla, který bylo v té loterii vylosovaný. Takže tam prostě 3 miliardy mohl někdo mít, kdyby jenom ty čísla trošili linku upravil. A píše k tomu, Země si dělá vesmír hodně velkou srandu, to nevymyslíš. No já souhlasím, tohle už je těžký zákon schválnosti. Jako, kdyby se mi stalo tohle, tak se možná jdu víc opít, než kdybych ty 3 miliardy opravdu vyhrála. Tak děkuju moc za zprávy, díky vám všem a my za chvilku si dáme další song. Pro všechny, co jsme nevyhráli, tak si to prostě musíme aspoň nějak zlepšit ten den jinak, že jo? Takže dobrýma songama, Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bass Comp, Think About Us, už za chvilku tady na Fajnu.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu

0: a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Králičí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Heroes Game.

Rakušťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 8.

0: 33. Na zápaste sme... Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

Ladíte fajn, tohle byla Loi a její Red Eyes, po čem věřím, že už rozhodně červený oči nemáte, protože vás to pořádně rozhejbalo. I konec měsíce, pokud máte občas taky na konci měsíce pocit, že vám peníze z účtu prostě mizej někam do černé díry, tak teď poslouchejte. Máte pocit, že jste vlastně vůbec neutráceli, ale ty peníze stejně zmizely. Tak za to můžou takzvaný neviditelný výdaje. Nový průzkum je totiž ukázali, že přes 80% Čechů jede v režimu pravidelných online předplatných a skoro polovina z nás vůbec nekontroluje, co nám z té karty vlastně odchází. Já jsem guilty, mně dneska přišlo nějaké upozornění, že mi zase odešly peníze a vůbec nevím za co. 100 jsem za streamování hudby, 200 tamhle za seriály, k tomu máte cloud na fotky, nějaká fitness aplikace a prémiový verze buchví čeho. Na první dobrou to vypadá nevinně, ale potrženo sečteno, tyhle drobný digitální radosti nás každý měsíc tak trošku ruinujou. A největší bizar je, že skoro 60% mladých lidí přiznalo, že jim právě odcházejí peníze za služby, které už třeba dávno vůbec ani nepoužívají, ani nevědí, co ta aplikace dělá. Takže poslouchejte, tohle je vaše znamení, jasný znamení hned teď otevřít ty aplikace, zkontrolovat, kam všude posíláte peníze, kde máte uloženou kartu, protože platit každý měsíc 300 za to, že máte nějakou meditační aplikaci, kterou nevyužíváte, jste jenom líní kliknout na to tlačítko odhlásit a zrušit, tak z toho by vám ve výsledku, když si to sečtete za ten rok, mohl ten tlak stoupnout tak moc, že vás už ani to nejlepší meditační cvičení nezachrání. Takže tohle je vaše znamení si to zkontrolovat a mezi tím k tomu další song. Fast Boy Topic a Forget You. A vy na to ale nezapomeňte, jo? Připomínám. Tak jo, jdem na to.

0: boy, topic, ten slíbený song Forget You právě dohrál na Fajnu. Nám se za 3 minutky blíží 1 hodina odpoledne a to znamená, že nekončíme, jedeme dál, naopak zvyšujeme tempo, ale mezi tím vás čekají zprávy, doprava a pak jedem dál. Takže pak Zara Larsson nebo taky Adela, Damiano David, bude to hodně, bude to dobrý, dobrý songy, tak si počkejte a zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Frühstücksgeflash.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Věcku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu, 6. června, na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
0: www.fajnradio.cz.
1: Fajn.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Na hodinách přesně 1 hodina odpoledne a to znamená, že byste si měli dát nějaký update toho, co se děje.
12: Úplně všem uživatelům teď Seznam zpřístupňuje svýho AI asistenta. Ten umí rychle vyhledávat informace, schrnovat zprávy a nebo porovnávat produkty. Takže místo klasického googlení dostanete rovnou hotovou odpověď. Navíc funguje přímo v rámci služeb Seznamu a je víc zaměřený na české prostředí. Některá kina ve Švýcarsku testují obrazovky přímo na toaletách, aby diváci údajně nepřišli ani o minutu filmu. Na virálních videích jsou vidět malé displeje, rozmístěné po prostoru kina, kde běží hlavně reklamy, občas ale i samotný film. Při čištění rybníčku na golfovém hřišti ve Francii našli potápěči víc než 10 000 golfových míčků. Ve vodě ležely celé roky a část z nich už byla úplně zničená. Organizátoři tvrdí, že jde o běžný problém golfových areálů, protože vodní překážky během sezóny pohltí obrovské množství míčků.
0: Fajn.
11: Venku je to solidní grilovačka a na silnicích to podle toho taky vypadá, protože řidičům z toho poledního žáru už asi totálně ta je pozornost a policajti mají hlášený jeden problém za druhým. V Praze se dvě auta nešikovně potkali přímo v centru, v ulici u obecního domu. Takže jestli nechcete zažít dobrovolnou saunu, až se někde zaseknete, tak se téhle oblasti vyhněte až do odpoledne. Na dálnici D3 směr Praha u Mladý Boleslavy zase někomu v tom horku komplet kleklo auto a vaří se tam na blikačkách. Úplně stejný technický kolaps pak řeší taky na Blansku a v Jihlavě. No a v Karlových Varech v ulici Závodní to dvě auta do sebe poslali tak drsně, že tam musí letět i záchranka. Takže si dávejte bacha, jezděte opatrně a zapněte si klimatizaci.
13: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
14: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
11: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 5. páteční odpoledne, půlka týdne skoro za náma, do toho fajn warm-up se mnou s Kristý, co může být lepší? No lepší to bude, až si pustíme songy, samozřejmě, takže si dáme za chviličku, na nic nebudem čekat. Třeba Zara Larson Midnight Sun, ale ještě předtím si dáme Riton Nightcrawlers a taky Mufasa Hyperman a jejich Friday Dopamine Reedit, protože tohle je pořádná dávka dopaminu, i když není pátek, ale středa. Tak pojďme na to, právě teď na fajnu.
0: It's Friday then.

song KGB právě teď dohrál na fajnou středeční odpoledne. Máme konec května a to je i blížící se konec roku maturity. A pokud máte hotovo a blíží se vám, nebo se vám to blíží, tak já vám gratuluju, ale pojďme si nalejt trošku čistýho vína. Protože sice teď možná prožíváte ten nejvíc osvobozující pocit, máte za sebou školu, udělali jste státnice, anebo jenom víte, že už za měsíc prostě ta škola skončí. Ale podle psychologů právě teď stojíte na prahu jedný z největších vztahových zkoušek života. Věřte mi, já jsem to vyzkoušela. Škola nám totiž celý ty léta dává nejenom vzdělání, ale hlavně komunitu, rutinu, kamarády. Jsme všichni zvyklí vídat se s těma kamarádama každý den ve stejný čas, plánujeme spolu víkend. Party, dáváme si každý den updaty o tom, co se děje, na koho máme crush. Jenže po škole se všichni tak jako rozutečou. Do jiných měst, na jinou, další školu, do jiný práce. A podle studií je právě tenhle přechod do dospělosti pro spoustu lidí strašně izolující. A udržet tu starou partu vyžaduje najednou obrovskou, ale obrovskou dávku snahy, vytrvalosti, péče a času. Takže ne, že by ty vztahy musely úplně skončit, ale prostě už to není ten bezstarostný High School Musical. Tak mě zajímá, jak to máte vy, protože mě osobně se teda fakt většina těch gimpl a základkových vztahů rozpadla. Tak jestli máte nějakýho kámoše, se kterým to drží už od školy, a je mi jedno, jestli je to základka, gimpl, vejška, ale jestli to přežilo i konec té školy, tak mi to napište. 724-634-634, anebo i kdyby to nevydrželo, napište mi vaše takhle přátelský školní příběhy. A mezi tím další song, Miles Smith a taky Niall Horan, jejich Drive Safe.

0: Warren, jeho nádherný vokály a tenhle emočně nabitej song jsme si právě dali při středečním odpolední. A hodilo se to, protože já jsem se vás ptala, jestli vám vydrželi nějaký vztahy ze školy, ať už to byla školka, základka, střední, gimpl, vejška. Je mi to jedno, ale ptala jsem se a musím říct, že jste mě docela potěšili. A já píše, že sice ona to má podobně jako já, to znamená, že jí ty vztahy moc nevydržely, ale její brácha se přátelí už od školky se čtyřma nejlepšíma kamarádama. Prošli spolu i základku, no a pořád se vídají. Sice už jim je přes 50, ale pořád nejlepší kamarádi, pořádají několika denní túry na kolech a podobné akce. Samozřejmě bez manželek, ale super, já to hrozně cením a strašně se mi to líbí. A pak psala taky Markétka a to teda mi úplně dodává naději. Já nevím, ale vy si nedokážete představit, jakou radost mi dělají tyhle vaše zprávy. Markétka píše, že jí vydržel totiž vztah ze střední, takže opravdu High School Musical, že už jsou spolu 18 let, mají dva syny a ještě do toho spolupracují v rodinné firmě a dělají šéfa. To je neuvěřitelný. Tak přejeme, ať to drží i dál. Já vám moc děkuju za tyhle pozitivně nabité zprávy. No a za chvilku další songy, krásný, bude to hezký. Třeba Luis Capaldi, Survive. Máte se na co těšit, tak zůstaňte na Fajnu.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.

Nathan Dave, Ella Henderson, jejich song 21 Reasons vám dal minimálně jeden důvod dneska vstát z toho gauče, na chvilku se zatancovat, udělat si tu středu trošku lepší. Kluci, pánové, pokud se snažíte aktuálně někoho zbalit, tak pro vás mám rychlej návod. Je to takovej návod, jak být víc hot. A spoiler, ne, nechoďte do fitka, to není to zaručený návod. Ale podle seznamovacích průzkumů aktuálních je totiž teď úplně nejvíc hot mužský koníček, obyčejný čtení knížek. Jo, jako vážně, kluk s knížkou v ruce má teď u nás prej obrovský rys, jestli chápete. Obecně teď letějí prej spíš kreativní a deep věci, takže když kluk třeba umí nějaký cizí jazyk, chápete, třeba francouzštinu, hraje na klavír, fotí nebo zvládne uvařit něco jiného než instantní polívku, no, chlapek v kuchyni, sbírá mega green flags. Naopak totální ik a propadák je prej gambling, obviously, to si asi ani nemusíme vysvětlovat, nebo když má jako hlavní životní zálibu hádání se s komem v komentářích s lidma na TikToku. To doufám nikdo neděláte, to je šílený. Nebo jenom ze srandy, to se dá. Ale pojďme se nad tím zamyslet tak jako kolektivně, protože jasně udělali nějaký průzkum, bůh ví kde, ale jak to máme my tady v Česku? Jaký koníček vám připadá u toho opačného pohlaví nejatraktivnější? Pojďte se o to se mnou podělit, 724-634-634, to je to číslo, ať už na WhatsAppu nebo normálně do zpráv, jaký koníček, jaký hobby je pro vás u toho druhého pohlaví nejatraktivnější. Pojďte to nazdílet a mezi tím si dáme další song. Harry Styles a jeho American Girls, právě teď na Fajnu.

pokud vám právě někdo chybí, tak tohle byl song pro vás. Raven Lenay a Rex Orange County, Love Me Not. Právě při středečním odpolední, takhle na fajnu. Já jsem se vás ptala, jaký koníček vám připadá u druhého pohlaví fakt hot? Jakože si řeknete, sexy. No a přišlo hodně zpráv, píšete třeba ježdění na koni nebo vaření, pak přišla zpráva od Šimona, ten píše jakýkoliv sport aktivně, ale ne padel. Já se ptám, Šimone, co máš za problém s padelem? Padel je super. No, dobře, tak jo, to je poprvé, co slyším hejt na padel, zajímavý, zajímavý. Jestli s tím někdo souhlasíte, můžete napsat.

0: souhlasím, když někdo umí zpívat, tak je to skvělý. Bohužel jsem tento dar nepodědila, takže vám dneska nic zpívat nebudu, ale moc vám všem děkuju za zprávy, já to ani nestíhám všechno přečíst, ale skvělý. Asi z toho udělám nějakou statistiku. Děkuju vám moc za sdílení, za chvilku další songy, protože já sice zpívat neumím, ale třeba Dua Lipa jo, takže tu si dáme. Už za chviličku, tady na Fajnu.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Pika, pika!
11: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
12: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: This is Bruno Mars.
19: I'm Lil Peepy.
20: It's Sabrina Carpenter.
21: Music.
22: Fine.

další odpoledne na Fajnu znamená jediný songy, který vám mají dodat energii. Tohle byl James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a jejich Waterfalls. A já chci, abyste si představili, protože jak jsme říkali, je takový období zkouškovýho a tak dále, maturity. Tak si představte, že přijdete teď totálně vystresovaný do té zkušební místnosti na maturitu. No a na lavici vás ale místo testů čeká ledová zmrzlina, čokoláda, sendviče a k tomu třeba i vychlazená voda. Přesně tohle teď totiž rezonuje internetem, protože v Saúdské Arábii se školy rozhodly, že místo stresování studentů jim takhle naservírujou pohodku, zmrzku, chill. Hned se ale po tím samozřejmě strhla debata, já teda musím souhlasit, protože jedna slečna to v komentářích naprosto zabila, když napsala, že to je podle ní spíš ale rozptýlení těch studentů, protože než ten test dopíšou, tak se ta zmrzlina komplet rozteče a jíst v průběhu toho testu, tak se jí akorát zkrátí čas na psaní. A má vlastně podle mě strašnou pravdu. Vezměte si to v praxi. Vy se potíte nad nějakou matikou, češtinou, do toho se vám tam potí a roztejká zmrzlina, hypnotizuje ten kornout. Takže nevím, jak by tahle záchrana studentů fungovala ještě v tomhle vedru, ale zajímavý tip, no tak uvidíme. Děkuju za tenhle tip, posíláme dál a za chvilku další song. Hearts Purple Disco Machine, Wonderful Life. No, je to krásný, když svítí sluníčko.

0: Urban Baby Goodbye. Tenhle song nám právě teď dohrál na fajnou středeční odpoledne za 2 minutky, 2. hodina, ale my žádný Baby Goodbye rozhodně neděláme, protože tahle vaše baby tady zůstává a my spolu si dáme ještě jednu hoďku plnou fajn songů. Čeká nás třeba Kygo, One Republic, nebo taky Lady Gaga. Velký jména, bude to prostě dobrý, tak zůstaňte se mnou a tohle sluneční odpoledne uděláme ještě víc hot.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žijte lépe.
5: Hlásím se vám z tropický Sahary, ne kecám, hlásím se vám z Prahy, ale je tady vedro jak na Sahaře. Kromě toho, pokud máte pocit, že vzduchem lítají věci, co by lítat neměly, tak se vám to nezdá. Sluníčko si se pálí dál na plný pecky, ale počasí se rozhodlo, že nám do toho hodí i trošičku akce. Teploměr stabilně drží 26-27 stupňů, tak nějak, jenomže ten nárazový vítr nám zařídil to, že pokud máte třeba dlouhý vlasy, jak já, tak přeju hodně štěstí. I obyčejná cesta na tramvaj se promění v casting na rockovej koncert. Nezapomínejte taky, že pořád platí žlutý varování kvůli suchu, tak bacha na lesní požáry. Chraňte si účesy, chraňte si sukně a doplňujte studený pití.
6: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
4: Fajn. Fajn. Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Je fresh 2 minutky po 2 hodině od Polko a to znamená, že si dáte zprávy s Hankou.
7: Než se na Petříně znovu rozjede lanovka pro cestující, čeká všech 11 operátorů povinných 240 hodin výcviku. Nové vozy už se ale na pražském kopci poprvé objevily v provozu, zatím jen během testování. Technici při zkouškách kontrolují hlavně bezpečnost a funkčnost brzd. Policie varuje před internetovými podvody po tom, co žena z Táborska naletěla falešnému Johnny Deppovi. Podvodník z ní pod záminkou charitativní sbírky pro nemocnici v Táboře vylákal peníze. Skutečný Johnny Depp ale do Česka opravdu dorazí. 6. září vystoupí v Praze se skupinou Hollywood Vampires. Kvůli neustálým notifikacím a času trávenému na sociálních sítích sahá stále víc teenagerů po klasických vyklápěcích telefonech. Chytré mobily tak mění za jednodušší modely, které je tolik nerozptylují.
6: Fajn.
5: Také jak nám to lítá na silnicích, protože ten silný vítr, před kterým se vás varovala, už i na silnicích zařídil divočinu. Jestli někam jedete, sundejte nohu z plynu klasicky, protože vzduchem po zemi lítají i stromy. Hasiči mají plný ruce práce na Blansku u obce Letovice a taky na Novojičínsku u kempu Skalky. Na obou místech totiž spadly stromy přímo na silnici a aktuálně tam probíhá odklízení. Pokud jedete přes Prahu, tak v ulici Radlická se srazil nákladák s osobákem, tam je neprůjezdný jeden pruh. Zdržíte se tam až do 4 odpoledne, to je docela dlouhá doba. No a nehoda motorky s nákladákem navíc blokuje provoz u Bíliny na Teplicku a na Blansku u Sebranic pro změnu stojí nepojízdný auto. Tak si dávejte bacha, opatrně a všechny ty překážky objíždějte.
8: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Welcome to the stage. Krásný středeční odpoledne, tohle je váš fajn warm-up se mnou s Kristý a my začínáme třetí, poslední společnou hoďku dneska. Já vím, mě to taky mrzí, ale o to víc si tu poslední hodinu uděláme dobrou. Odstartujeme to Skygem One Republic a jejich Chasing Paradise. Pojďme společně najít ty zbytky energie do toho dnešního dne, společně s tímhle songem. Tak jdem na to, na fajnu.

Dominik Fajk nám trošku sklidnil odpoledne s jeho songem White Keys, středa 14.13. A já tady mám naprostou bombu pro všechny milovníky animáků a taky latinskoamerické hudby. Pixar totiž právě oznámil obsazení pro chystaný pokračování Toy Story 5. A světe div se, jednu z nejnovějších rolí na dabing získal samotný portorikánský král hudby Bad Bunny. No a koho, že si zahraje? Svůj hlas propůjčí postavičce, která se doslova jmenuje Pizza se slunečními brýlemi, nebo tak minimálně vypadá. A myslím si teda, že v originále to bude fakt absolutní banger, protože bude mít ten portorikánský přízvuk a myslím si, že to bude vtipný. Otázka ale je, co s tím dabingem pak uděláme u nás, protože předpokládám, že na animáky se lidi málo kdy koukají v originále, spíš v dabingu, takže jsem zvědavá, kdo by mohl tak jako dabovat pizzu s brejlema? Mohl by to být třeba Izomandias? Já podle mě by to docela fungovalo, nejsem si jistá. Zkuste zapojit fantazii a ptám se obecně, jakýho českýho interpreta byste chtěli slyšet dabovat nějakou animovanou postavičku? Jestli Kelina, Viktora Šína, Evu Farnou, napište mi to. 724-634-634, dejte vědět, koho byste chtěli slyšet v nějakém animáku dabovat. A mezi tím si myslím, že si zasloužíme připomenout hlas Bad Bunnyho. Takže jeho song právě teď, Bad Bunny, 9. rarma foto.

0: Tiesto, Ava Max a jejich Tomorrow. Tenhle song jsme si právě teď dali ve středu odpoledne. A sice je to party song, ale kdo se ptá, že jo, proč si neudělat party ve středu? Já si myslím, že když je takhle teplo, tak si můžete dát party v jakýkoliv všední den. No a my společně jsme sice neprobírali party, ale řešili jsme, jaký hlasy byste chtěli slyšet v dabingu. Já jsem se teda konkrétně ptala na hudebníky, přišla zpráva od Michala, ten píše, že by chtěl slyšet nějakou animovanou postavičku nadabovanou Veronikou Kek Kubařovou, že má super hlas, tak tomu se přidávám. No a pak tady přišly další zprávy, kde píšete hlavně teda herce, Martina Dejdara, pak tady byla zpráva Petr Kostka, že by byl dobrý, Jiřinka psala, charismatický hlas má Jana Karizi, Marek Eben. Děkuju za zprávy, já si to dokážu představit, hezký, ale čekala jsem fakt, že napíšete třeba toho Izomandiase, no nikdo mě nepodpořil, nevadí, jsem v tom sama. Za chvilku další song, čeká nás třeba Ray, Where is my husband, tak si na to počkejte. Yo, we need a hit music
1: station. Hey. Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
12: Pika, pika! Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
13: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.

Forera, Crystal a jejich song My Loving. Úplně ideální písnička takhle do slunečního středečního odpoledne, půl třetí. No a já se ptám, máte ve svém životě někoho, komu poslat zprávu? Znamená čekat na odpověď klidně 5 hodin, 2 dny, anebo do dalšího úplníku? Jo, podle psychologů jsou totiž lidi, co strašně dlouho odepisují na zprávy, paradoxně ty nejvíc spolehliví parťáci v reálné krizi. A pozor, je to oficiální vědecká studie, nevymyslela jsem si to, abych tady obhajovala svoje vlastní činy, není to moje alibi, opravdu to někdo vystudoval. Prej je to tím, že lidi, co rychle odepisují, jsou poháněni jenom dopaminem, chtějí jenom to rychle mít z krku hotový, zatímco my, ostatní, kterým to hodně dlouho trvá, tak si na tom prostě jenom dáváme víc záležet. Zní to jako výmluva, já vím, a možná je, ale je to vědecky podložená výmluva, takže to platí. Takže sice neodpovíme rychle na Reelsko, ale když se ve 2 ráno třeba vám stane nějaký průšvih, tak my, pomalí odepisovači, všechno zahodíme, sedneme do auta a jedeme to vyřešit. Takže proto jsme prej spolehliví. Já nevím, jak to máte vy, já jsem bohužel fakt ta kategorie, který to trvá klidně 5 pracovních dnů, ale zajímá mě právě, jak jste na tom vy samozřejmě. 724-634-634, to je to číslo. Dejte vědět, jestli odepisujete hned, potřebujete to mít hned všechno z krku, anebo si na to dáváte dostatek času. A doufám, běda vám, jak mi ty odpovědi přijdou až pozítří. Napište mi to hned teď, jo. 724-634-634, mezi tím song. Máte na to 2 písničky, možná jenom 1, uvidíme. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, právě teď.

0: Peggy píše, že Ondra právě si zprávy nečte a když se ho další den zeptáte, jestli tu zprávu viděl, tak on, ne, já nevím, ty jsi mi psal? Jo, i takový lidi jsou. Pak tady další zpráva, někdo píše, že má člověka takovýho jednoho pomalýho odepisovače, který ani nezvedá telefony, takže i kdyby byla krize, tak se nedovoláte. Takže se většinou musí domlouvat na všem hodně dopředu. No jo, je to s náma těžký, ale to odepisování je to hodně. Každopádně vidím, že to vyvolalo debatu, takže vám děkuju za zprávy a za chvilku další song, třeba Sky Newman, FU and UF. Pokud víte, co ten song znamená, tak ho můžete poslat těm lidem, který vám neodepisují. Tak už za chvilku, na fajnu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

Společně s Rue Gill jsme si dali dávku emocí. Pretty on Paper, tak se jmenoval ten song. A museli jsme si dát dávku emocí, protože já se s váma loučím, že jo, a to je vždycky smutná událost. Blíží se 3 hodina odpoledne, to znamená končí Fine Warm Up a čeká na vás Koky, který se na vás těší. Z mýho dnešního vysílání si zapamatujte, že si, pokud chcete si zvýšit sebevědomí, tak máte nosit černý oblečení, ale je to trošku kontraproduktivní rada, protože v tomhle horku si ze sebe akorát uděláte chodící, víte co, takovej ten na elektřinu, solární panel, takže to nechcete, pak naopak to trošku to sebevědomí může snížit, ale jinak černý oblečení, to je ta cesta. No a já se s váma loučím, uslyšíme se zase zítra, takže se mějte krásně, oblíkněte si, co chcete, hlavně se neupočte v tom vedru. No a na rozloučenou vám posílám song Imagine Dragons, Bad Liar. Trošku to rozjedem. Tak jo, bye babes.

0: dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.
3: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport.
5: Půjčovna a servis call.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
13: 3 hodiny, 3 minuty k tomu a čas na Hot News.
14: Stát plánuje rozšířit podporu bydlení, aby se dostala k více lidem v nouzi. Pomoc by nově měli získat třeba nízkopříjmové domácnosti, seniori a nebo lidi se zdravotním omezením. Součástí balíčku mají být i kontaktní místa, kde vám poradí s hledáním bydlení. Ve finálový sedmičce letošního ročníku Playmate 2026 je zdravotní sestra, policistka i budoucí právnička. Už dneska přitom porota rozhodne o tom, která z dívek získá vítězný titul. No a mezi porotci nebude chybět ani naše moderátorka Andrea Kouská. Legendární seriál Pobřežní hlídka chystá comeback. Venku je první upoutávka, která láká na novou generaci plavčíků, akční záběry i nostalgickou atmosféru devadesátek. Tvůrci slibují modernější pojetí, ale ikonické prvky prý zůstanou.
13: Fine. Pojďme se podívat, kde se bouralo. V ulici Veletržní v Praze jsou nějaký auta v sobě, no a potom další taky Praha, Rohanské nábřeží, taky další fuck up v ulicích. Dávejte na sebe pozor, ať to nemusím hlásit, protože chci hrát music a ne tady mluvit o nehodách.
15: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

středeční odpoledne všem, Honza za majkem a Fine Drive v plném proudu, respektive bude hned, jak hodím první song do éteru a mám pocit, že by to chtělo něco, co nás hezky vyčiluje a zároveň nakopne k tomu, aby jsme dokončili tu šichtu v práci a zároveň bychom pak mohli vibit a užívat si ten krásný slunečný den. Jako první, David Guetta, tedy Swims, Stones and I, Gun, Gun, Gun.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, no a ladíte Fine Drive. 15 hodin 14 minut, musím říct, co se mi včera stalo za bizarní situaci. Moje maminka je expert v dávání dárků, protože mi dala k Vánocům, ano, vybral jsem se to sice teď, ale dala mi k Vánocům voucher na nějaký privátní wellness. A já si říkám, že je to fakt crazy, protože já jsem tam šel se svojí přítelkyní, ale to bylo přesně takový to místo, kam jdete s tou milenkou, když vaše manželka je doma, nebo naopak manželka s milencem. Prostě takový to místo, který je v random sklepě a pak se to otevře a je tam sauna, vířivka a postel. Mami, děkujeme za vánoční dárek. Fakt jsem se hodně cítil zvláštně, zvlášť když jsem tam neměl milenku, ale svoji přítelkyni, se kterou jsem přes rok. Nicméně, no, inspirovalo mě to aspoň k jedný dobrý věci a to je téma bizarních dárků, který jste dostali. Stalo se vám někdy, že jste dostali od svých blízkých nebo od svých feláků, kámošů, dárek, který byl úplně, ale úplně random, něco jste si říkali, jako fakt? A nebo že jste si říkali, aha, tenhle ten člověk si ze mě fakt musí dělat srandu. Dejte mi prosím vás vědět na 724-634-634, pište SMSky, vaše nejbizarnější dárky a klidně posílejte i WhatsAppy, nebo tam můžete nahrát zprávu. Chci jenom vědět, jestli v tom jsem sám nebo ne, jestli bizarní dárky se zdávají naprosto běžně, nebo jestli to je zase jenom mojí mámou.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Life je tady.
2: Fajn

0: Z YYY dohrává na fajnu 15 hodin 21 minut. Já jsem s váma řešil bizarní dárky, protože mě moje maminka pozvala do nějakého random wellness, kam lidi chodí spíš souložit své milenky, než že by tam měli romantiku ve vážném vztahu. Nicméně, vaše bizarní dárky vytahuju rovnou dál, protože Sandra napsala: zdravím fajníku, moje kamarádka je profík v dárcích a vždy od ní dostanu něco prošlého, třeba plnou tašku kravin, kde je například pro nejlepší dceru. A ještě je to prostě prošlý. Zlatý wellness. Teda musím říct, že skvělá zpráva. A obzvlášť cením ty prošlý věci, to já jsem úplně zapomněl. Teď to je vlastně jako věc, která je přesně ta definice toho mám na háku. Takový to válí se mi doma nějaký věci, který jsem třeba dostal nebo dostala a sám to nechci, tak to dám někomu dalšímu. Zdravím svého šéfa, jestli mě poslouchá, protože jsem mu dal minulý týden flašku. Pojďme se podívat na to, co nás čeká dál na fajnu. Kromě bizárních dárků, pokud ještě někdo něco dopíšete, co nejbizarnějšího jste dostali, tak taky Fastboy, Klak Klak, Born Again, ale spousta dalších bangrů, protože tohle je fajn a my tady hrajeme ty nejnovější bangry, který můžete slyšet a který prostě zlepší odpoledne.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Nenechte si ujít výprodej Vesku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Vesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
19: Back to the hits.

0: Jste úplně blbí, nebo si to aspoň myslíte? Ladíte fajn možná právě proto, abyste zjistili, že v tom nejste sami. V 15 hodin 36 minut se musíme podívat na aktuální zprávu, kde se píše o ženě, která omylem místo prášku spolkla AirPod. Pro ty, který mají Android, vysvětlím, AirPod je bezdrátový sluchátko. Vtipný na tom je, že OK, byla vyčerpaná po třeba celý den v práci nebo tak, ale vtipný na tom je, že ten AirPod furt fungoval a ona to vlastně zjistila v momentě, kdy si chtěla pustit hlasovou zprávu, takže to je prostě, si jen tak chcete poslechnout hlasovku a jenom z vašeho břicha se ozývá
1: nezapomeň koupit vajíčka,
0: jakože za mě je to za prvý neuvěřitelný, že vidím, že je někdo stejně blbý jako já, že tohle, co jsem si říkal, to se může stát jedině mně, a za druhý, že odolnost Apple výrobku evidentně je dostatečná na té šílený ceně, takže až budete někdy mít potřebu dát si prášek na bolest, sežerte AirPod a budete mít radost, že můžete být břichomluvci.
2: All through the afternoon.

Joe and the Beginning, tohle je fajn, 15 hodin 42 minut, máme ještě nabito spoustu songů, který můžou zlepšit vaše odpoledne, ať už v práci, nebo na cestě v kolonách. Už za chvíli si dáme třeba tohle. Naprosto skvělý song, který mluví o tom,

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
8: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém

0: 23. Na zápaste sme? Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

0: Fine Drive. Baby.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
0: a užijte si nejnovější hity.
1: Fine Drive. So hold on
0: time. Fine. Od 3 do 6.

0: úplně všechno.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Radio.
6: Instagram.
7: YouTube.
6: TikTok.
7: Co je zrovna teď
5: in Fine Radio.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn?
8: Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ať je vedro nebo ještě větší vedro, všichni tady podle mě dneska zhebnem, protože 27 stupňů ještě jde, zítra 23, ale v pátek zase 28. Naštěstí o víkendu se na chvíli ochladí. Já nevím, jestli jste v týmu těch lidí, kteří milují tyhle horka, ale když v tomhle člověk musí chodit do práce a nemůže se jenom válet na zahradě, za mě je to trošku tvrdší, než bych chtěl.
10: Fajn. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Jsme online.
11: Online.
7: Jsme na DAB+. Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Pojďme se podívat na čerstvý zprávy, je 15.58 a jsou tady Hot News.
12: Úplně všem uživatelům teď Seznam zpřístupňuje svýho AI asistenta. Ten umí rychle vyhledávat informace, shrnovat zprávy a nebo porovnávat produkty. Takže místo klasického googlení dostanete rovnou hotovou odpověď. Navíc funguje přímo v rámci služeb Seznamu a je víc zaměřený na české prostředí. Některá kina ve Švýcarsku testují obrazovky přímo na toaletách, aby diváci údajně nepřišli ani o minutu filmu. Na virálních videích jsou vidět malé displeje, rozmístěné po prostoru kina, kde běží hlavně reklamy, občas ale i samotný film. Při čištění rybníčku na golfovém hřišti ve Francii našli potápěči víc než 10 000 golfových míčků. Ve vodě ležely celé roky a část z nich už byla úplně zničená. Organizátoři tvrdí, že jde o běžný problém golfových areálů, protože vodní překážky během sezóny pohltí obrovské množství míčků.
6: Fajn.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Fine Drive.
6: Fine.
9: Pohodový odpoledne všem, ladíte Fine, ladíte Drive a budeme hrát Rihannu, protože si říkám, že to chce nějaký to rozbitý nádobí. Break and dishes za chvíli, ale ještě předtím chci týznout to, co musíme probrat. Největší výhru v Eurojackpotu v historii České republiky. Teď dorozbije to nádobí, ale doslova.

0: 12 minut, zavřete oči i doopravdy, protože možná budete trošku závidět. Jo, jo, jo. Je tady rekord v Eurojackpotu, který v Česku padl, a je to neuvěřitelná částka. Je to částka, kterou si nedokážete ani představit. 120 milionů eur, nebo v přepočtu 2,91 miliardy korun. Je to něco, co v životě nedokážete utratit. Je to něco, jako něco, co se vám stane jedna ku třeba 140. Je to neuvěřitelný štěstí pro anonymního výherce, který si zatím teda svoji výhru nevybral. Vtipný je, že ta společnost je připravená na takovýhle případy i tím, že nabízí výhercům terapeutickou pomoc, protože já se vůbec nedivím, jak kdybych takovýhle prach vyhrál, tak to se mnou sekne, a pokud nesekne, tak začnu prostě slintat a budu šilhat očima, budu prostě přemýšlet, že jsem v jaký jiný realitě. Nicméně tady ten člověk má život z hůru nohama a já doufám, že to ten člověk ustojí, že to třeba, já nevím, neprosází zase znova, nebo že si nekoupí úplný kraviny. Ale říkám si, nahrává to k tématu. Vyhráli jste někdy něco pěkného, ať už to byla pěkná blbost nebo pěkná suma? Já jsem vyhrál akorát jednou nějaký erotický pomůcky v tombole na plese, který jsem sám moderoval, a musel jsem vysvětlit, že jsem opravdu to fejknul, protože fakt nějaký robertky domů nepotřebuju. Takže moje jediná výhra v životě byla totálně bizarní, ale vy mi dejte vidět a pochlubte se, co nejlepšího jste kdy v životě vyhráli. 724-634-634, posílejte SMSky, posílejte WhatsAppy, budu hrozně rád, když se dozvím, že je tady ještě nějaký šťastlivec mezi námi, který si v životě udělal nějakou takovouhle radost, i když to asi nebude 120 milionů eur.
1: All through the afternoon.

0: Zara Larsson, Midnight Sun dohrává na Fajnu a já se vracím k tématu bizarních výher. Co jste vyhráli v životě? Asi to nebylo 120 milionů euro jako frajer, který to vyhrál včera nebo kdy, ale mám tady naprosto bizarní odpovědi typu na hasičském plese jsem vyhrál živou slepici. Jeli jsme s ní taxíkem domů, píše Kája. Hele, tohle je úplně real věc i na maturácích v menších městech. Já vůbec nechápu, jakožto člověk z bytu, jak je tohle to sakra možný v roce 2026, ale naprosto cením. Potom tady mám nejbizarnější výhra, sud piva, ale hodil se. OK, to píše Lukáš a já Lukášovi říkám, Lukáši, to není bizarní výhra, to je ta nejlepší možná výhra. Stejně tak jako náš playlist, podívejte se, co všechno je tady ready. Lady Gaga, abracadabra, už za chvíli budeme čarovat. No a potom... BTS a Swim. Jestli je něco, co v tomhletom horku by bylo ideální, tak je umět čarovat jak Lady Gaga a plavat jako BTS v nějaký vychlazený vodě a dostat se do pohody. Doufám, že máte v práci klimatizaci, že netrpíte na extrémní horka. Já jsem si na to ještě nezvyknul. Já mám pocit, že byl před chvílí leden, takže pojďme na to. Dáme si Swim a taky abracadabra. To všechno za chvíli na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Promodo, Sully and Wines runs out, dohrává na fajnou 16 hodin 33 minut a taky 27. května, kdy má svátek jméno, který když jsem šel kolem květinářství, jsem přečetl jako Voldemort. Tak jsem se normálně vrátil 3 kroky zpátky, všiml jsem si, že to je Valdemar. Každopádně jmenovat se Voldemort by bylo boží. Kromě toho má taky svátek Vadim, kluk, který už svým jménem říká, jak bude asi přátelský a sympatický. Každopádně Valdemaru moc neznám, znám jenom Matušku a vlastně, když se podívám na Matušky, tak Matuška je můj oblíbený pivovar. To mě dovedlo úplně k jinému tématu a zase myslím na pivo. Asi mám problém. Yeah. Hit.

0: Girls, American Girls dohrávají na fajnu. Krásný odpoledne všem, obzvlášť těm, který mají rádi hry. Já tam mám jednu pozvánku na speciální událost. Je to Red Bull Ultimátní streamer. Soutěž, kde se hledá ten nejvšestranější herní streamer v Česku. Mě překvapuje, jak streaming her a celkové hraní jde furt nahoru a nahoru. Doufám, že tady ta záliba potom nedonutí lidi nehejbat se a budou to kombinovat i s normálníma sportama. Co je ale důležitý, streaming je strašně populární a strašně zábavná věc a lidi tomu propadají proto, že to dělají už ikoničtí lidé, kteří mají spoustu fanoušků. Má to vlastně popularitu jako před pár lety, kdybyste byli fotbalista, tak dneska můžete být ikonický streamer a mít davy a davy lidí no a kolem sebe. A můžete se na to třeba přijít i podívat, protože 31. května ve Vodafone Playzone aréně v Praze bude veliký finále. Samozřejmě můžete ten stream vidět, furt běhá to imrvére, protože když já si otevřu TikTok nebo Instagram, tak furt vidím streamery, který se předhání v tom, kdo je lepší. A zároveň, kdo je taky vtipnější, o tom to je, že ta osobnost hráčů tam hraje velkou roli. No a každý den přináší jiný typ obsahu a jiný challenge, takže pokud máte rádi streaming, pokud máte rádi gaming, čekujte Red Bull Ultimátní streamer, tuhle tu soutěž, která je opravdu naprosto jedinečná. Pokud jste mimo tohle téma, mám tady něco, co nás na fajnu všechny spojuje. Skvělej playlist. All I Know, Rudimental a Khalid už za chvíli na fajnu, nebo třeba Gigi Perez a Sailor Song. Takže pozvánka na streaming a na gaming je jasná, ale to, co je taky jasný, je, že na fajnu jste kvůli hudbě a proto už za chvíli další bangry.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na fosení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
5: Exkluzivní herní notebook.

0: tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
1: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fine.

Gigi Perez, Sailor Song, a teď už pojďme na fajnu probrat hokej, protože proč ne? Česko bohužel nestačilo na Kanadu, i když to chvíli vypadalo hodně blízko, tak jsme samozřejmě, jak jste si určitě někde všimli, podlehli Kanadě, ale nevadí. Hlavní je, že postupujeme, na rozdíl třeba od Slováků, který neunesli to, že jak jsme je porazili, tak to nastartovalo nějakou šňůru událostí, která vlastně ukázala, že Slováci se nedostali dál a dokonce si i stěžovali na rozhodčí. Ale nebudeme teď řešit Slováky, ty ať si to vyřeší sami. My budeme řešit to, že my, naši hokejisté, my Češi, hrajeme 16 hodin 20 minut s Finskem. Bude to sakra těžký zápas a hodně se bojím, když jsem viděl ty výkyvy našich v posledních zápasech, jestli teda ta naděje bude. Ale naděje vždycky, naděje umírá poslední. Další zápasy, třeba neuvěřitelný match, bohužel ve stejnou dobu, taky v 16.20, Kanada USA, to bude mega mazec. 20.20, Norsko-Lotyšsko a poslední duel, 20.20, Švýcarsko-Švédsko. Samý krásný utkání, já se strašně těším na zítra. Pane bože, tak Češi do toho!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: To chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
0: Fajn. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
8: Mood lidí v téhle republice se dělí na dvě části. Buď ty, kterým je hrozný horko, nebo ty, který se těší na víkend, že přijdou bouřky. Bouřky budou v sobotu a v neděli, ale do té doby čekejte čistě jenom sluníčko. Aktuálně 26 stupňů, zítra 23, v pátek 28. A pak už slibovaný chcadec.
9: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
0: www.fajnradio.cz.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: 17 hodin minut, tak tomu je čas na Hot News. Čerstvé zprávy jsou tady.
10: Než se na Petříně znovu rozjede lanovka pro cestující, čeká všech 11 operátorů povinných 240 hodin výcviku. Nové vozy už se ale na pražském kopci poprvé objevily v provozu, zatím jen během testování. Technici při zkouškách kontrolují hlavně bezpečnost a funkčnost brzd. Policie varuje před internetovými podvody po tom, co žena z Táborska naletěla falešnému Johnny Deppovi. Podvodník z ní pod záminkou charitativní sbírky pro nemocnici v Táboře vylákal peníze. Skutečný Johnny Depp ale do Česka opravdu dorazí. 6. září vystoupí v Praze se skupinou Hollywood Vampires. Kvůli neustálým notifikacím a času trávenému na sociálních sítích sahá stále víc teenagerů po klasických vyklápěcích telefonech. Chytré mobily tak mění za jednodušší modely, které je tolik nerozptylují.
1: Fajn.
11: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
8: Life. 17 hodin, 3 minuty k tomu, 3. hodina Fine Radio je před náma, rozjedeme to s skvělým songem, který naprosto zbožňuji, With the MC Bees and Honey, Show Me Love, na Fine.
1: Fine Drive.

Ladíte fajn, Taylor Swift, Opel Light dohrává a já mám tady důležitý téma. Máme 17 hodin 10 minut, většina studentů už vyrazila ze školy dávno domů, někteří možná měli odpoledku a tak právě pro ně bude nejdůležitější tahle ta informace, že je tady v budoucnu naděje, že by maturita mohla vypadat úplně jinak. Že už by to nebylo vyloženě o biflování všeho možného, ale že by to spíš fungovalo jako obhajování vlastních jako iniciativ a vlastních projektů a tím, jak se to obhájíte, tak máte vlastně šanci, že tou maturitou projdete nebo neprojdete. V podstatě se soustředíte na jednu věc, na kterou jste strávili hodně času, na který jste pracovali a není to, že byste se museli naučit miliardu otázek, ze kterých polovina minimálně vám nebude k ničemu. Já nevím, jak to vidíte vy, co mě posloucháte, co máte maturity za sebou, nebo naopak i ty, co máte maturity před sebou. Mně tohle přijde jako zajímavá varianta, protože mně se kolikrát teď stane, že i mnoho let po maturitě se zbudím a mám pocit, že se musím učit matiku nebo něco takového, že maturita vlastně mě víc vzala, než dala, že samozřejmě to studium potom, tak to mi bylo už k nějakému oboru, ale jako jedna ta maturitní zkouška nebo celkově tady to, co se tam okolo toho odehrávalo, bylo spíš jako psychicky náročný, než se to naučit, že se vždycky dělá hrozný halo, strašně straší ty učitelé, hrozně schýzujou, ale ve finále potom, když pak studujete to, co vás baví, tak skutečně potřebujete nějakou reálnou vědomost k oboru a rozhodně ne milion dalších, který v životě nevyužijete. Ale zajímá mě, jak to vnímáte vy. Vzhledem k tomu, že samozřejmě jsme nejmladší rádio, tak věřím, že i někdo z maturantů, z letošních maturantů může rád vědět. Nebo pokud jste měli maturitu loni, předloni, předloni, klidně dejte svůj názor. Na co u maturity nejhůř vzpomínáte? Co bylo největší peklo? Co byl největší hel? A myslíte si, že maturita tak, jak je, by měla zůstat? Nebo by to už bylo na čase nějakým způsobem inovovat, třeba jako v jiných zemích? Co? Dejte vědět na 724634634, napište SMSky, posílejte voiceovky na WhatsApp a prostě chci vědět váš názor, OK? Tak jo.

0: 12 dohrává na Fajnu a v 17 hodin 19 minut se dostáváme k tématu maturita. A proč? Protože se v budoucnu možná ukazují naděje, že ta maturita by byla trošku víc jako praktická do života a na vaše vědomosti, co využijete v praxi, než random věci a bychlování se. No a pozor. Já když jsem se ptal, jaký máte vzpomínky, tak tady mě inspirovala jedna věc. A píše mi tady anonym sice, ale nevadí. Ahoj, už je to 5 let, co jsem maturoval, ale nejhorší bylo za mě ty CERMAT testy. Angličtina byla v pohodě, ale čeština raději říkat nebudu. Děkuju moc za tuhletu zprávu, anonyme. A už vidím, Jendo, děkuju za tohle zprávu, protože já jsem si pak říkal, co ten CERMAT vlastně, když ho vygooglím. Ale normálně CERMAT vám vyjede na Google stejně tak, jako kdybyste si googlili vaši oblíbenou restauraci. Ale v životě jsem neviděl nižší hodnocení. 1,3 hvězdiček, to je prostě restaurace, kam byste se v životě nešli nažrat. Ale skvělý je, že je tam strašně moc recenzí, kdy fakt jenom lidi nadávají na zkušenosti s maturitou. Někdy studenti, někdy jejich rodiče. Takže pokud se někdy budete nudit v práci, nebo se nudíte kdekoliv právě teď, dejte si do Google CERMAT recenze a pročítejte si, je to výborný. Za chvíli se naboostujeme energií, kterou potřebujeme k tomuhle odpolední, k tomu horkýmu dni. Pokud vás to vysává, tak já do vás začnu napouštět energii díky Davidu Guettovi, One Republic a songu I Don't Wanna Wait. Už za chvíli na Fajnu. Straight from the work to the home. Fine life.
1: All through the afternoon. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
16: Happy Sport!
15: Půjčovna a Service Call.
17: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
13: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
13: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu z dárky
13: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
13: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve Městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.

Teddy Swims, Bad Dreams, tohle je fajn a taky nutná dávka nostalgie, která přichází teď, protože z nějakého důvodu se Justin Bieber a Nicki Minaj se songem Beauty and Beats snad z roku 2012 zase dostávají do hitparád a dostává se tomu velkýmu vibu. A já vám hnedka řeknu proč. Protože na Coachelle, na festivalu, kde to Justin zaspíval, úplně všem připomněl jeho skvělou éru, když byl ještě mladoukej a kdy ještě opravdu byla taková ta napůl dětská, napůl teenager ikona, že prostě dává něco do té hudby, co nikdo jiný v tu chvíli neuměl. A z nějakého důvodu, skoro až ze zázraku a vlastně i z důvodu sociálních sítí a TikToku, kdy to všichni začali sdílet, se opět song Beauty and Beat dostává nahoru a já si říkám, je to dobře, protože ten song mě strašně baví. Možná jste některý z vás zapomněli, ale myslím, že většina ví. Tohle je Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Na fajnu.

0: fajn, ladíte po songu The Chemical Brothers Go. Samozřejmě máme playlist ready dále, protože potřebujeme vytunit to vaše odpoledne do co největších levelů. Samozřejmě potom budeme řešit i mezilidský vztahy, protože to tady dneska ještě nebylo. Třeba chyby, které děláte v každém rozhovoru, ani o tom nevíte. Ale playlist je ready. Za chvíli si dáme třeba Ray, Where is my husband? A mnoho dalšího. Buďte s náma, protože to bude jízda.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka.

0: Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
1: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
0: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
1: Když vysavače,
0: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
2: Fine.

Ray, Where Is My Husband dohrává na Fajnu v 15:49. Pojďme se podívat na jedno zajímavý téma, který ukazuje dost častý fauly v komunikaci, co lidi dělají. Třeba dost mě nepřekvapilo, že skákání do řeči je mezi těmahle nejčastějšíma chybama. To dělají prostě často lidi, zvlášť když jsou třeba u piva nebo když se víc jako rozjedou, to je úplně běžný. Ale co mě taky překvapilo a vlastně tomu dávám za pravdu, že lidi často podle výrazu ve tváře dedukují, jak se ten člověk, se kterým se baví, cítí, a potom často používají věty jako proč si naštvaný, než aby se opatrně ověřili situaci, jak se ten druhý cítí. No a potom, co mě taky dostalo, že málo mlčíte možná. A to je taková ta situace, že i mlčení často ukazuje respekt a naslouchání. To je věc, co mi chybí, když mluvím třeba se svojí máti. Každopádně, jdu si to s ní dneska vyříkat. Vám tady pouštím další track na Fajnu, třeba White Keys, naprostej banger, který vlastně uzavře postupně tuhle show. Ale ještě se rozloučím.

Ladíte Fine Drive s Honzou, který končí po 3 hodinách. Mějte se krásně. Krásný večer. Doufám, že nemáte příliš moc práce před sebou, že už máte taky před sebou spíš ten chill out a pěkný sluníčko. Kdyby ne, kdyby náhodou jste museli makat energii a náladu, vám bude zlepšovat Tinderjob a Next Beat. Pokud to máte za sebou a jedete domů, energii a vibe bude dávat Indra Jumpa a Next Beat. Takže v každém případě neuniknete nejnovějším bangerům na scéně. Já se s váma zase slyším od 15 do 18 hodin. Zítra v driveu. Čus, čus. Fajn. Pítej mezi náma, naše otcové jsou

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Fajn. Fajn.
11: Pojďme se podívat na dopravu. Nehoda v ulici Karlická v Praze. Narval to do sebe osobách s cyklistou. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Nehoda taky na silnici 11 u obce Český Dub, tak i tam si dávejte bacha. A poslední nehoda u obce Rostání, okres Svitavy. Tak kdybyste náhodou jeli kolem, tak to vezměte jinudy.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Sindrou, a Indrou.
1: OK, 18 hodin, 2 minuty, to znamená, že startuje Next Beat, středa dobrých tracků třeba. Proto si hned na začátek, mě už to dneska nemluví, hned na začátku dáme top 5 tracků právě pro středeční večer. Odstartuje tak Kato a John, Turn the Lights Off.

Sofian Mečmeč nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 11 minut a před náma klasicky novinka ze světa music. Jo, lidi, dneska večer trochu nostalgie pro všechny, co vyrůstali na začátku roku 2010. Do Prahy, do O2 Areny, totiž už dneska dorazí dva frajeři, kteří mají na svědomí půlku našich starých playlistů. Neo a Akon. Tyhle ty OG borci už dneska ve 20.00 vystoupí v Praze. Takže jestli jste někdy jeli na Beautiful Monster, Closer, Smack Dead, Right Now, nebo třeba na tyhle ty věci, tak si to dneska budete moct užít naživo. Pokud tam dneska večer nemůžete bejt, náš tým Fajnu tam bude. Stačí sledovat náš Instač Fajnu a nic vám neunikne. Před náma Gufrau a Maria

0: Lidi, je to tady, před náma je Battle of the Bangers. Pojďte si vybetlit svůj oblíbený track přímo tady v playlistu Fajnu. Váš track proti mýmu. Mám na vás nachystanou jednu otázku, tři varianty na odpověď, takže šance na úspěch je 33,3%, což je hodně velká šance. Tak volejte právě teď 724-634-634 a pojďte se mě namazat na chleba. Dneska si myslím, že byste tu otázku mohli dát. Linka je volná 724-634-634.
1: Už za chvilku v Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
1: Next Generation.
2: Show od mladých pro mladé.
1: Pondělí až čtvrtek.
2: Od 8 večer.
1: Turn it up.
2: Back to the hits.
1: Fine.

0: of the Bangers. Dva tracky proti sobě, jedna otázka, tři varianty na odpověď a můj dnešní vyzývatel je Dominik. Čau Dominiku. Haló, slyšíme se? Haló, haló, Dominiku, slyšíme se? Tak asi neslyšíme, tak pokud chcete někdo zachránit Dominika, tak teď je ta varianta. 724 634 634, linka je volná, s Dominikem se bohužel neslyšíme, tak teď je ten moment, kdy si můžete vybetlovat track tady v éteru, mám pro vás nachystanou otázku, tak mě pojďte zachránit. 724 634 634. Tak jo, halo, halo, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Karolína.
0: Ahoj, Kájo. Hele, Dominik mi vypadl, ale už tady mám jeho track, tak doufám, že s ním budeš spokojená. Dominik si vybral tuhle tu věc. Would I lie to you? Může bejt?
1: Ideální stav. Ideální stav po dnešku.
0: Tak to je, OK. Stalo se něco?
1: No, kolony všude, všichni, všude bouračky, katastrofa.
0: Taky musím říct, že jsem to dneska zažil a nebylo to úplně bájo. Jsem rád, že jsem tady ve studiu a ne v autě.
1: To buď rád.
0: Hele, proč
1: já
0: domů?
1: Stále jsem na cestě domů.
0: Jo, jo, doufám, že v pořádku domů dorazíš. Hele, za mě tam jdete na ten track. What's your name again? Age, Anne-Marie a Love. Hele, ještě než přijdeme na otázku, tak by mě zajímalo, sbírala jsi někdy něco jako kartičky nebo takovýhle věci?
1: Když jsem byla malá, tak jsem sbírala Pokémony.
0: OK, tak myslím si, že moje otázka je úplně ideální. Jsi na to ready?
1: Můžeme.
0: Tak jo, jdeme na to. Když jsi sbírala ty Pokémony, tak se nedávno prodala nejdražší kartička Pokémonů v historii. Za kolik si myslíš, že se tahle ta kartička Pokémonů prodala? Za A za 34 milionů korun. Za B za 343 milionů korun. A nebo za C za 1,2 miliardy korun.
1: No, já si myslím, že to bude Cčko. Nejsem si teda úplně jistá, ale myslím si, že to bude Cčko z toho důvodu, protože ten, kdo má rád Pokémony, tak za to dá cokoliv.
0: To je pravda, ale myslíš si, že by fakt za kartičku někdo dal 1,2 miliardy? Co myslíš? Haló, slyšíme se? Mlčení tady beru jako souhlas. Dávám tam tedy variantu C, 1,2 miliardy.

Ta byla za B 343 milionů korun, což i tak jen absolutně nesmyslná částka za pokémoní kartičku. Halo, jsi ještě na drátě? Bohužel nám spojení asi vypadlo, to mě teda mrzí, každopádně doufám, že na odvetu, co nejdřív zavoláš, já tam posílám svůj track a pokud mě ještě slyšíš, tak se měj krásně a doufám, že brzo zavoláš. Battle of the Bangers.

0: Dáváte si fajn v 18 hodin 40 minut, tohleto byla Adéla. A hele lidi, já nevím, kdo tohle potřebuje slyšet, ale podle všeho největší investice poslední doby nebylo krypto, nebyly akcie, ale brambory. Jakože fakt reálně brambory. Prý kdybyste minulý měsíc hodili něco kolem 124 tisíc do brambor, tak dneska jste milionář. Což je šílený hlavně proto, že já mám doma možná tak jako jeden malý pytel brambor a postupně ale jistě ztrácí cenu. A jaký se mohl být milionář? Lidi, napište mi, jestli jste vy někdy do něčeho investovali a jestli to byla úspěšná investice. Do brambor by mě nikdy nenapadlo investovat, ani neznám nikoho, kdo by do brambor investoval, ale možná dobrý se o to začít zajímat. Napište mi vaše investice a jak to dopadlo. S těma investicema je to vždycky taková loterie. Tak pište, jak to máte vy. 724-634-634.
1: Už za chvilku Flex Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger. Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj.
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujem. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Pozemek 551 m čtvereční v Žitenicích na Litoměřicku za 2 127 000, rodinný dům v Havířově za 6 290 000, byt 3 plus 1 v Havířově za 2 999 990, zahrada v obci Libnič na Českobudějovicku za 1 390 000 a rodinný dům v Křižanovicích na Vyškovsku za 6 650 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.

středeční večer na Fajnu, aktuálně máme 10 minut do 19. hodiny a pojďme se vrátit k našemu tématu. Bavili jsme se o investicích, protože kdybyste před měsícem investovali do brambor, tak byste nyní mohli být třeba milionáři. Napsal mi Ondra, který napsal, že investoval 1000 do kaká a teď je na 53 000. To je něco neskutečného. Pak mi napsal Petr, který jednou investoval do bitcoinu jen protože o tom mluvil kámoš a byla to pro něj nejvíc stresující peníze života. Já si myslím ale, že pokud to bylo před lety, tak s tím bitcoinem to nemůže.

musí být tak zlý. A pak nám tady píše Aneta, že nejlepší investice jsou lístky na koncert, ne finančně, ale emočně. OK, pojďme si dát Tame Impalu a Jenny a track Dracula.

0: Cobblestone nám zakončuje první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do té druhé, začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
5: Fajn.

to tady startuje druhá hodinka Next Beatu a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, já budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, pište mi SMSky, Whatsappy, na iMessage, na Instač fajnu, je to úplně easy. Tak pojďte na to, ať vás nikdo nepřiběhne, protože odpočet startuje právě teď. 10 minutes for you. 10 minut tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you. Tak jo, už to tiká a vy jste neskutečný, protože už mi píšete tracky. První tady máme Don Toliver a You. Já se omlouvám, ale You bohužel nemám v playlistu, tak tam dám od něj jiný track. Tak promiňte mi. Potom tady máme pro mě a mou ženu Simču k jednomu orosenýmu po práci. OK, Mikolas a Samba, pivku to určitě pošlu. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a je to Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Jste neskutečný, posílejte klidně i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

0: Psali jste si o to, měli jste to mít. Tohle to byl Mikolas a Samba. Dáváte si fajn a desetiminutovku podle vás. Předáma třetí track v pořadí Taylor Swift a Elizabeth Taylor a hned potom nás čeká velký finále. Do té desetiminutovky jsem všechno nenarval, ale ten, kdo nejrychleji právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moct rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. 724-634-634, linka je volná, tak pojďte to rozseknout, jsem hodně zvědavej, který track to dneska zakončí. Před náma ale teď už Taylor Swift.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song

0: vlastně to, co vydiktujete, tohle to byla Taylor Swift, dáváte si fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Jasmin. Čau Jasmin. Haló, slyšíme se? Mě dneska ten telefon prostě zlobí, nevím, co se s tím děje, ale Jasmin, pojďme zkus ještě jednou vytočit, protože dneska mi to tady, dneska se mnou ten telefon nekamarádí. 724-634-634, už se mi to stalo dneska dvakrát, po chvíli mi ten telefon vždycky vypadne. Tak pojďme to zkusit, když tak někdo můžete nahradit Jasmin. 724-634-634, linka je volná, doufám, že to bude fungovat. Halo, halo, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Čau Dominiku, hele, tak zkusíme si dát repete, nevím, co se s tím děje, ale dneska se to tady se mnou nekámoší. Mám pro tebe 3 tracky, pojďme to zkusit rychle, než se to vypne.
1: Tak pojď.
0: Tak jo, tohle je jednička. Blackpink a Pink Venom. To je jednička. Pojďme na dvojku. Nick Tendo a Nova Relation Perfect Trip. Tak jo, a máme ještě třetí variantu a to je tenhle track. Nico Santos. Hele Domino, je to jenom na tobě. Ty můžeš rozhodnout o tom, jak to zakončíme. A... hrozně rád bych, aby si rozhodl, ale opět to nejde, tak zkusíme někoho dalšího, než to vypadne. Halo, halo, kdo se dovolal teď?
2: Zdravím, zdravím.
0: Zdravím, tak co tam dáme, Blackpink, Nick Tenda nebo Nico Santos?
2: Co vybereme? No, ještě jednou, můžu prostě ještě jednou ty dvě. Prostě.
0: Hele, Blackpink, Nick Tendo, no. Anebo Nico Santos.
2: Tak to Nick Tendo.
0: Tak jo, dáváme to tam, dneska je to taký veselý s tím telefonem, ale aspoň jsem vás slyšel víc.
2: Je
0: někdo, komu byste to chtěli věnovat? Jo. Tak dneska je to fakt nějaký skrytá kamera na mě, tak já to teda posílám. Díky všem, co jste volali. Tady se ze mě někdo dělá srandu. Nick Tendo a Perfect Trip právě teď na fajnu. 10 minutes for you.

0: Tenhle borec, který si říká Sombr, nám dohrává v 19 hodin 20 minut a vy si takhle při středě dáváte fajn. A teď jedno zajímavý relationship téma. Podle nový studie, tak mají páry statisticky větší šanci na rozchod ve chvíli, kdy žena vydělává víc než chlap. A není to prej úplně o penězích, ale spíš o tom egu, očekáváních a o tom, jak jsou lidi nastavený. Protože pořád existuje dost vztahu, kde se tak nějak čeká, že chlap má vydělávat víc. Já si teda neumím představit, že bych doma měl sugar mommy, ale třeba to nemusí být úplně zlý, co? A mě vlastně zajímá, vadilo by vám ve vztahu, kdyby partnerka vydělávala víc než vy, nebo je vám to úplně jedno, když to vlastně funguje? A ženy, u vás by mě zajímalo, jestli byste měli problém živit doma víc než váš chlap. Tak mě to zajímá, napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Den bez dobrý hudby.
4: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.
3: Co tě

0: konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
1: Pika, pika.
2: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
3: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
6: Fajn.
3: Radio.
7: Instagram,
3: YouTube,
7: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
6: Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn.
7: Music. Fajn. New truck, big.

0: neskutečně dobrá dvojka, Miles Smith a Niall Horan. DriveSafe, to je track, který nám dohrává v 19 hodin 29 minut. Vy posloucháte Fajn a pojďme se vrátit k našemu tématu. Řešili jsme, že když žena doma vydělává víc než chlap, tak podle statistik je větší pravděpodobnost rozchodu. Lucie napsala, on to není problém, dokud muž nezačne očekávat, že ženská utáhne všechno, včetně starostí o domácnost a on si bude jen vydělávat kapesné na své zájmy a válečunky. No je pravda, že my mužský občas trošku máme upřímně klenosti. Pak tady máme od... Ahoj, tady žena s vyšším příjmem. Jsme spolu s partnerem 15 let. Díky tomu, že podnikám, mám zhruba dvojnásobný příjem a ani jeden to neřešíme. Jsme prostě happy, že můžeme cestovat a užívat si život. To je nádherná zpráva. A do třetice, úplně s klidem by mohla holka vydělávat víc jak já, nebo být vzdělanější, nebo výš v kariéře, hlavně, aby to klapalo celkově. Pokud by vydělávala víc jak já, tak bychom se měli krásně. No, tak to vidíte, tady máte nějaký rady do vztahového života.
1: Fajn, tohle není klasický playlist.

0: Posloucháte Fajn, 19 hodin 39 minut, za Majkem je Jindra a pojďme si dát něco pro všechny pejskaře. Podle nový studie si lidi fotí svoje mazlíčky častěji než partnera anebo partnerku. A upřímně, já tomu vlastně úplně rozumím, protože pes udělá jednu roztomilou věc, což dělá skoro pořád, a najednou máš v mobilu desítky fotek stejných z jednoho večera. Já musím říct, že za poslední dobu taky vlastním psa a je pravda, že selfíček v mý galerii moc není, ale fotek psa je tam milion.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
4: YouTube,
5: TikTok,
4: co je zrovna teď in.
2: Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio.
6: Are you ready, ready?
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lily Pete.
9: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
10: Fajn.

kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Dvě hodinky nezbýt, to jsou za náma. Díky, že jste u toho opět byli se mnou. Opět to bylo zajímavý, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, zahrali jsme si dobrý tracky. Zítra čtvrtek, malej pátek, těším se, že u toho zase budete. Po mně Next Generation a neskutečná frajerka Ryu Gale, kterou znáte moc dobře i z našeho playlistu. Dejte si s ní hodinku, kde uslyšíte jak její tvorbu, tak

jsem Rugail a zdravím všechny posluchače Fajn Rádia. Dneska pro vás mám nachystaný trošku smutnější playlist, takže jestli nemáte náladu na to být smutní, tak mám špatnou zprávu, ale i tak zůstaňte a poslouchejte, protože jsou to fakt dobrý písničky a potřebujete je slyšet. Ale první písnička, kterou vám pustím, tak není úplně smutná. Ona jakoby není, ten text není moc veselý, jo, ale zní to veselé. A je to moje písnička a jmenuje se Wishful Thinker, takže tady máte. Next Generation.

0: generation.
1: Ok, fun fact o Wishful Thinker je, že se to původně mělo jmenovat Wishful Thinking, ale Gracie Abrams má písničku, která se tak jmenuje, a já jsem nechtěla, aby to vypadalo, že ji jako kopíruju, takže jsem to pojmenovala Wishful Thinker a ve finále si myslím, že se to k tomu víc hodí, ale je to celkem funny. No, dál uslyšíte Too Busy Missing You od Asha Banks a Hit The Wall od právě Gracie Abrams, a tyhle dvě celkem nově vydané písničky mám teďka fakt jako on repeat, takže prvně mám Ashu, potom mám Gracie, potom zase znova Ashu a potom zase znova Gracie a takhle jako do nekonečna. Teďka jsem jela vlakem do Prahy a měla, fakt jsem celou tu 3hodinovou cestu poslouchala jenom tady tyhle dvě písničky, tak moc jsou dobrý, takže doufám, že si je užijete.
0: Fine. Next Generation.

0: Já jsem se vám dneska rozhodla udělat takovou new music show, protože další dvě písničky, co uslyšíte, tak jsou zase nově vydaný. První bude Skin od Alice Rose. Alice Rose je, když se představíte prostě popstar, tak je to Alice Rose a já si její hudbu pouštím, třeba když uklízím a potřebuji tancovat, tak si pouštím její hudbu a když slyším její písničky, tak prostě chci zpívat do hřebenu a skákat na posteli, jakože to je Alice Rose, jo. A druhá bude Hanging Out Dry od Florence Road. Florence Road si myslím, že tady v tom Next Generation pouštím celkem často, protože jsou to, já myslím, že jsou z Irska holky, který mají kapelu a hrozně mě baví její hudba a strašně mě jako inspirujou a Hanging Out Dry je nejnovější jejich písnička a je úplně skvělá, takže tady je máte.
1: Next Generation. Yeah. Something brand new.

0: generation. Number one hit music station.
1: Tak jo, už se dostáváme k něčemu veselejšímu. První bude Homemade Dynamite od Lord. Já miluju Lord. Mě by zajímalo, kolikrát za tady tyhle vstupy řeknu, že něco miluju. Nevadí. Ale Lord je úplně ideální na teďka takový to období, kdy začíná být teplo, už pomalu tak jako končí škola a už cítíte ty prázdniny, protože Lord mi dává úplně největší vibe prázdnin a těším se, až budu poslouchat její písničky někde u moře. Potom bude Blame Bread od The Beaches a Dancing With Myself od Generation X. Já jsem teď koukala na seriál Off Campus, je to teďka nově to vyšlo a já jsem četla jakoby ty knížky, ono je to natočený podle knížek a právě tam hrála tahle písnička úplně na začátku a hned jsem si ji přidala do playlistu. Já jsem ji znala jako i předtím, jo, ale teďka ten seriál mi zase řekl jako hej, tady je tahle písnička, tu znáš, poslechni si ji znovu. Jo. Here we go. Number one hit music station. Next generation.

A protože jsem to já, jestli znáte moje texty, moje písničky, tak víte, že jsou převážně smutný, takže se opět vracíme ke smutným písničkám. První bude Don't You See Me Trying od Erin LeCount, teď se nejsem jistá, jestli to říkám správně, ale já mám hrozně ráda, když vás písnička úplně jako vtáhne do sebe a vy vlastně zapomenete, že něco posloucháte, a to přesně tahle dělá. A potom bude Nothing, Sad and Stuff od Lizzie McAlpine. Lizzie je asi jedna z mých úplně nejoblíbenějších artistů a myslím si, že její hudba hrozně moc inspiruje můj songwriting a beru si z ní fakt jako hodně inspirace.

teda pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám můj lehce smutnější playlist líbil. A jestli by vás zajímalo víc mé tvorby, víc mé hudby, tak mě můžete začít sledovat na sociálních sítích. A hlavně si mě můžete poslechnout a moje písničky na Spotify, jmenuju se všude Rue Gale. Takže doufám, že se uvidíme, uslyšíme, že ve mě uslyšíte. Jo, mějte pěkný zbytek večera a bye! We are number one. Next generation. Number

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Thank you very much.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
5: Fajn.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Pika, pika!
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Pokétour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Pokétour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
6: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
7: Vždycky hot.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Instagram, YouTube, TikTok,
0: co je zrovna teď in.
4: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
4: Music. Fine.
5: Go.
6: Hi, everybody. This is Damiano David.
7: Yeah.
6: This is my song
8: with Nile Rodgers and Tyler.
9: It's just

0: ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Vždycky hot.

0: ochutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn.

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn?

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. I zájdem.

Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: to chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Music. Fine.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Yeah,
2: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
2: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
2: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky.